0: Evropa 2.
1: Bring the action. When you

0: živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Maximum muziky. Evropa 2.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: To jsem já,
3: ale ne.
4: Co? Haló, kdo?
1: Haló.
2: Ahoj.
4: Kecáš! Ne! Kecáš!
1: Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
4: Ne.
1: Ne.
2: To je na infarkt.
1: Iveta!
4: Ty jsi dobrá!
1: Iveta!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrý,
1: čím?
0: Jsme Evropa 2.

0: Evropa 2. 80.
1: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
2: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
0: Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. Aneb brzda naživo a taneční party. Nasty, Arny Vojtáno a Petr Říbal vám rozhýbou bránici. A zbytek těla vám protáhnou DJs Burian, Flux a Pomeje. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. 24. července v Amfiteátru Loket.
3: Jaký krátký projev třeba.
0: Vstupenky na Ticketportal. Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
4: Voda už prostě nestačí.
5: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, voda, protože už voda prostě už prostě nestačí.
0: Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na YouRadio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohledu plnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z fondu zábrany škod.

0: 6.01, posloucháte Evropu 2, 8. července a teď už zprávy a Katka Podraská.
1: Krásné dobré ráno. Požár lesa likvidují hasiči na Tachovsku na pomezí Plzeňského a Karlovarského kraje. Plameny se dostaly i do korunu stromů. Velitel zásahu se vyžádala leteckou pomoc s hašením. Večera se hasičům povedl požár lokalizovat a zastavili tak jeho další šíření. Na místě ale budou ještě dohašovat ohniska. Prince Harry spolu s dalšími 6 celebritami prohrál soudní spor s vydavatelem deníku Daily Mail a Mail on Sunday kvůli údajnému nezákonnému získávání osobních informací. Všechny žaloby byly podle stanice BBC zamítnuty, protože žalobci nedokázali svá tvrzení prokázat. Harry sám výrok soudu podle agentury Reuters označil za šokující. A teď už Zuzka.
2: Na zámku ve Valticích na Břeclavsku probíhá 38. ročník Mezinárodní letní školy staré hudby. V 31 třídách je přes 300 účastníků a 29 lektorů. Ještě stále je ale možné se zúčastnit. Akce potrvá do 12. července. Tématem letošní letní školy je chaos a řád. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
1: Argentinští fotbalisté porazili v osmifinále mistrovství světa v Atlantě Egypt 3-2, přestože ještě 12 minut před koncem prohrávali o 2 góly. Posledními čtvrtfinalisty mistrovství světa se pak stali fotbalisté Švýcarska. Kolumbii udolali až po výhře 4-3 na penalty. Vzájemně se Argentina se Švýcarskem utká ve čtvrtfinále v neděli ve 3 ráno středoevropského času.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: D8 byla na 49. kilometru ve směru z Ústí do Prahy neprůjezdná, následky nehody jsou ale v tuhle chvíli odstraněné a provoz se tak obnovil. Pozor pak v Praze, kde se doprava už teď začíná štosovat v ulici Cínovecká ve směru na Ďáblice až do omezení v Kbelské.
3: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
1: Dneska se dočkáme polojasné až jasné oblohy. Na jihu a jihozápadě zpočátku bude ještě velká oblačnost s doznívajícími přeháňkami. No a co se týče teplot, tak ty nejvyšší dnes vyšplhají na 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až na 27 stupňů Celsia. Tolik dnešní první zprávy a teď už si slovo na Evropě 2 přibírá i včas Koťákem.
0: Před námi krásné 4 hodinky, budeme spolu až do 11 hodin a teď už skvělá skvadra, Damiano David, pak Bonnie M a ještě Harry Styles se tam dostane. A Koťák?
4: Můžu, prosím, je to 5 hodin.
0: 5 hodin budeme.

0: posloucháte Evropu 2, 8. července, středa. Svátek má Nora, přemýšlím tady nahlas, jakou Noru znám, tu neznám žádnou, ale teď jsem se zeptala chatu GPT, jestli se 8. července někdy někde nestalo něco výjimečného, něco, čemu by se dalo dneska říkat tím pádem výročí. Tak jako není to žádný náš státní svátek, to bychom asi věděli, to už je teď za náma, pondělí a úterý taky, ne, pondělí, ale... Ve světě se toho dělo hodně, dokonce tam máme jednu smrt, výročí jedný jako smrti, ale o tom se řekneme už za chvíli na Evropě 2.
1: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
2: Hey, what's up, Prague? This is Jeff.
3: And it's Chuck from the band Simple Plan, and you're hanging out with us right here on Europe 2.
4: Ahoy, this is Tom Grennan, I wanted to say hello to all the listeners of Radio Europa 2.
5: Hi, we are One Republic and we are sending greetings to listeners of Radio Europe 2.
1: Evropa 2.
6: Všechno, co potřebujete na let.
7: Chcete jezdit novým autem bez starostí?

0: Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
1: Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. Aneb brzda naživo a taneční party. Nasty, Arny Vojtáno a Petr Říbal vám rozhýbou bránici. A zbytek těla vám protáhnou DJs Burian, Flux a Pomeje. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. 24. července v Amfiteátru Loket.
2: Jaký krátkej projev třeba.
1: Vstupenky na Ticketportal.
3: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
1: Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
4: Voda už prostě nestačí.
5: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, voda, protože už voda prostě už prostě nestačí.
1: Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na U Radio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohleduplnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z Fondu zábrany škod.
6: To najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90 a Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90 až do 14. července. Kaufland.
7: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
9: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
10: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
9: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
11: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.
12: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90 až do 14. července. Parkside, zvládnete to.
13: Chvilka pro tebe s dárkem právě vychází. Luštěte s námi o peníze a výhry za více jak 100 000 korun. Kromě hotovosti hrajeme o balkonový nábytek, luxusní povlečení nebo nebo stavebnice. Ke čtení příběhy ze života. Jan Cina v rozhovoru o šťastných koncích. A nechybí recepty na oblíbené koláče. Navíc 32 stran osmisměrek, crisscrossů a švédských křížovek pro pohodový letní relax. Chvilka pro tebe s dárkem právě v prodeji.
14: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
15: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová pečeně kilo a Madeta jeho české mléko polotučné za 8,90 do 14. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
16: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.
17: Zpátky k muzice.

0: Posloucháte Evropu 2. Takhle při středě, doufám, že máte krásný léto, i když dneska trošku jako zapršelo. Nevím, jestli si toho koťáku všim v Praze, pršelo.
1: Všiml jsem si kapek.
0: Všiml si z kapek od 5 hodin. Já jsem říkala, že jsou dneska nějaký výročí, které nejsou zas tak slavný pro nás, ale pro svět ano. Třeba, co?
1: No, nech mě hádat.
0: No, tak někdo zemřel. To teda, ne dneska, ale dneska asi taky bohužel.
1: Tam mám kdo? Víc adeptů.
0: 8. července. Tak,
1: Benjamin Franklin.
0: Ne, ale je to politik. A vlastně si říkám, že až škoda, že pak dál plodil, ještě předtím, než zemřel, že vlastně jeho jak jako nástupci pokračovali v jeho, víš, v jeho jako světonázoru.
1: Je takhle, aha.
0: No, protože 8. července zemřel zakladatel a první vůdce Severní Koreje. Si představ, takový ten jejich prostě prapra.
1: S těma velkýma brejlema, s těma hezkýma obroučkama.
0: To mají všichni, ne?
1: Jo, jo, jo.
0: Vlastně tam ty už nemají. Teď Kim Jong, teď je on, nebo kdo tam teď je?
1: Ir.
0: To nějaký Ir?
1: Doplním Kim Jong.
0: Přijel jsem z Dublinu, abych vám tady prostě diktoval celý svět.
2: Letní výběr v Kauflandu.
3: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
4: Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. Aneb brzda naživo a taneční party. Nasty, Arny Vojtáno a Petr Říbal vám rozhýbou bránici. A zbytek těla vám protáhnou DJs Burian, Flux a Pomeje. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. 24. července v Amfiteátru Loket.
5: Jaký krátký projev třeba.
4: Vstupenky na Ticketportal.
2: Potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Připraveni na letní zážitky, k vodě i na výlety, Speny vždy výhodněji. Navíc v akci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova Koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
4: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
8: Lazura Estetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.esteticprofi.cz.
9: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
10: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Výhry. Slevy. Zábava.
12: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
13: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
12: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
13: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
12: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
14: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
15: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na Evropa2.cz a bav se na maximum.
16: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Karol Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
17: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen stavební spořitelna.
18: Přijeďte si do Špindlerova mlýna užít báječné léto. Čekají vás výlety do krásné přírody, pěšky či na kole, adrenalinové zážitky nebo zábavné aktivity pro děti. Letní pohodovou atmosféru horského městečka doplní koncerty Špindl Unplugged každou sobotu v podvečer. Hory v létě nejsou kompromis, jsou ta nejlepší volba. Více na městošpindlerovmlin.cz.
19: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.

0: Posloucháte Evropu 2, dopolední, vlastně ne dopolední, ranní. Pro nás už je skoro dopoledne, ale je to ranní maximum muziky na Evropě 2, takovýhle prázdninový. Dneska je 8. července, já nevím, proč ten datum mě tak zaujal, že hledám, co se stalo.
1: Já
0: možná
1: nevím.
0: Už je mi líto, že ty státní svátky jsou za náma, víš, že bych potřeboval něco zase oslavit. Hmm. Že vlastně státní svátek za náma, viď? Hus,
1: pak Cyril, a Metoděj tam taky byl.
0: Taky byl a pak byli.
1: Ale můj táta má zítra, pozítří narozeniny a...
0: No tak vidíš, to je další státní svátek, takovýhle ploditel.
1: Prosím 25. července
0: což ještě
1: má
0: není.
1: Svátek.
0: No.
1: Jedno známé české jméno. Nejpopulárnější české jméno.
0: Je to Jacob?
1: Je to Jacob.
0: Ale to ještě neslavíme. Teď máme slavit toho 8. července a tak jsem zjistila, ale jaký věci se ještě staly 8. Jo, tak třeba, a to je zajímavý, pamatuješ si vůbec, chodil jsi vůbec na střední, víš třeba, kdo byl Vasco de Gama?
1: Vasco de Gama, ten vynalezl to gamma záření. Nebo?
0: No to vynalezl ještě dneska. No to byl ten první portugalský mořeplavec, že jo? A obeplul svět,
1: jo,
0: z Lisabonu jel prostě tenkrát na cestu, chápeš? Je 8. červenec, a on teda, to se asi nestalo všechno 8. července, asi jel jako deal.
1: Ne, bylo to 8.
0: Jenom celý 8. jel ano. Prostě, já měl to za 3 hoďky zvládlý. No a on vyjel na cestu z Lisabonu, právě 8. a ta vedla úplně k objevení námořní trasy do Indie kolem Afriky a funguje vlastně doteď ta trasa. Chápeš, jaký se děly věci?
1: Taková vyrazil z Lisáče, jo, do...
0: Z Lisáče, no a taky 8. července 97, což si pamatujeme, my dva, teda ne úplně jako takhle, úplně adresně, ale trošku, jo, byla na summitu v Madridu oficiálně pozvaná Česká republika do NATO. Ale mají si pamatuju, jak to děti, jak to moje rodiče řešili, že vlastně už jsme jakoby světoví.
1: A to mě jako zajímalo, jak to jako probíhalo, to tak jako sem sejdou ty lidi z těch států a jenom, hele, nechci se přidat do NATO.
0: Třeba ta Praha je hezká, co kdybychom jí tam...
1: Co, že bychom jí tam přidali do toho NATO.
0: Tak takhle to přesně bylo. Tenkrát, 8. července, bude to už 30 let.
1: To bylo strašně zajímavý, Ivčo. Jako vážně.
2: Značka Parkside. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. Aneb brzda naživo a taneční party. Nasty, Arny Vojtáno a Petr Říbal vám rozhýbou bránici. A zbytek těla vám protáhnou DJs Burian, Flux a Pomeje. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. 24. července v Amfiteátru Loket.
3: Jaký krátký projev třeba.
2: Vstupenky na Ticketportal.
4: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Dr. Vit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.

0: My pro vás máme tolik zpráv, že začneme o pár vteřin dříve. Kateřina Podraska a zprávy Evropy 2.
1: Je to tak, krásné dobré ráno. V turecké metropoli Ankaře dnes začíná summit Severoatlantické aliance. Hlavními body jednání budou vývoj obranných výdajů, podpora Ukrajině nebo vztahy mezi Spojenými státy a ostatními spojenci v NATO. Česko zastupuje premiér Andrej Babiš i prezident Petr Pavel. Západní a jihozápadní Evropa čelí další výrazné vlně veder, a to jenom krátce po rekordních červnových vedrech. Teploty ve Francii, Španělsku a Portugalsku stoupají nad 40 stupňů a ve Francii vedro nepoleví po celý týden. Do Česka se dostane jenom okraj velmi teplého vzduchu ze západní Evropy. A teď už slovo předáváme Zuzce.
2: Plzeň zruší koncem příštího roku papírové jízdenky na městskou hromadnou dopravu. Rozhodlo o tom představenstvo plzeňských městských dopravních podniků. Papírové jízdenky používá stále menší počet cestujících a tak budou nahrazené takzvanou plzeňskou peněženkou, elektronickým nosičem v hodnotách od 100 korun. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
1: Fotbalová Slavia udělila fanouškům obviněným z trestné činnosti v souladu s návštěvním řádem doživotní zákaz vstupu na stadion a smluvní pokutu v maximální stanovené výši 50 000 korun. Pražský klub jako poškozený v trestním řízení získal možnost nahlédnout do trestního spisu. Získal tak identifikaci osob podezřelých ze spáchání trestných činů, případně přestupků při incidentu během ligového derby se Spartou.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Se zdržením aktuálně počítejte na příjezdu do Prahy na D8, brzdí se už na 3. kilometru a popojíždět budete Cínoveckou až do omezení v Kbelské. No a pozor taky na silnici číslo 38 z Jihlavy do Havlíčkova Brodu. Kousek za D1 máme hlášenou nehodu dvou osobních aut, v místě se taky jezdí kyvadlově.
3: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
1: Dneska bychom se měli dočkat sluníčka, obloha bude polojasná až jasná, na jihu a jihozápadě zpočátku, ale bude ještě velká oblačnost s doznívajícími přeháňkami. No a co se týče teplot, tak ty nejvyšší vyšplhají na 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až na 27 stupňů Celsia. Tohle k zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje i včas koťákem.
4: Je to tak, spolu až do 11 hodin a za chvíli se dozvíte něco o jedné zkratce, kterou jsem ještě včera neznala. Dnes ji už znám a chci vám to všechno vysvětlit. Posloucháte Evropu 2.
3: Evropa 2.

0: Máme 7 hodin 16 minut k tomu, posloucháte Maximum muziky Evropy 2, já jsem Koťák a vysílám tady společně s Ivčou.
1: Dobré ráno.
0: Přátelé, kamarádi, zeptejte se, co dělám.
1: Co děláš?
0: Já jsem tady na portálu a hodnotím outfity. Tak jako pro sebe, ve svý hlavě, víš? Si říkám, dokázal bych to taky? Tady koukám.
1: Dokázal bych být Filip Vaněk?
0: No, dokázal bych být Filip Vaněk, přesně tak.
1: No a no?
0: No, asi bych nedokázal být tak zlej, já nevím. A navíc já tomu asi jako nerozumím.
1: Tak koho tam máš?
0: Hele, mám tady třeba Marii Šmukovou, tak to se omlouvám, tuhle paní neznám. Ale mám tady Kateřina Sokolová, dorazila Martina, v krásném bílém outfitu. Ten se mi líbí, tak tady bych dal 9.
1: Škoda, že to nevidí naši posluchači.
0: Ano, teď tady mám Taťánu Kuchařovou.
1: Tam měla něco bílýho a černýho.
0: Tam měla něco bílýho a černýho. Neméně lichotivý model vynesla i zakladatelka nadace Krása pomocí Táňa Kuchařová. Asi souhlasím, tady bych dal spíš 6 z 10, ano, tak můžeme jít dál.
1: Škoda, že to neděláš na Instagramu.
0: První dáma musí být 10 z 10, to je jasný.
1: A je taky.
0: Jitka Čvančerová je focená tady ve tmě, tak to vidím úplně blbě, ale určitě nějaký krásný model. No takže tak, prosím vás, mám tady pro vás, připravte se, milí posluchači, mám tady pro vás, zkuste se zamyslet nad něčím, co jsme dělali my, nebo co dělala třeba generace mileniálů a co nemůže dělat už ta dnešní generace. A zaměříme se na dětství a řekneme si to v příštím stupu.
1: Počkej, ještě jednou, co může dělat? Co můžeme dělat my?
0: Mohla dělat naše generace, dobře, řekněme dobře. Generace mileniálů, jo, jako děti. A co už dneska děti jako kdyby neřeší? Uděláme se takový malinkatý porovnání.
1: Za chvíli mi to řekneš, jo?
0: Jo.
2: Petře, ty hovado, když neumíš pít, tak tam prostě nejezdí.
3: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
4: On se šera s kámošem na jedno a vrátil se půl čtvrtý, úplně zřízený, takže...
3: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
5: Dnešní song za trest bych chtěl zahrát sám pro sebe, protože jsem takový idiot, že už po druhé za sebou jsem si zabouchl klíče. Vítěz.
3: Song za trest.
5: Marie, nedalo se to vůbec žrát, tohle nemůžu víc ani prasata, takhle už opravdu ne.
3: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer na Evropě 2.
6: Chcete jezdit novým autem?

0: Bez starostí Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
1: Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. Aneb brzda naživo a taneční party. Nasty, Arny Vojtáno a Petr Říbal vám rozhýbou bránici. A zbytek těla vám protáhnou DJs Burian, Flux a Pomeje. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. 24. července v Amfiteátru Loket.
2: Jaký krátký projev třeba.
1: Vstupenky na Ticketportal. Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
3: Voda už prostě nestačí.
4: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
1: Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na U Radio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohleduplnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.

0: It is the spirit.
1: I don't know if I can do it. I can do it
2: for my soul.
1: Living my life like this.
3: Celoprázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na MOLce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Evropa 2, hraní vysílání Maximum muziky na Evropě 2. Takhle, Koťák odešel před pár minutami s tím, že se mám zamyslet, nebo vy taky, s tím, co bychom mohli, ne, co my ještě mileniálové jsme zažili a generace Z, dejme tomu, ti mladší, už to nemůžou nikde zažít. Tak jsem přemýšlela.
1: Ano, tak podotýká, může to být jako v pozitivním i negativním ohledu.
0: Máš tam víc věcí, jako jo?
1: Je tady víc věcí, jo.
0: Mně napadají nějaký technické věci, i když ty můžu jako zažít, jako když, jako napadly mě diskmeny, takovýhle věci, teď normálně...
1: Jdeš dobrým směrem.
0: Protože teď jsem viděla, trošku mi to vlastně urazilo, že jsem v jednom muzeu diskmena. Teda já tam nebyla v tom muzeu, není to v Národním muzeu zatím diskmen. To bylo divný, ale je v nějakém už muzeu jako technicky je opravdu diskmen, že už prostě to médium neexistuje.
1: Počkej, u toho diskmenu, to se zastavíme na chvilku, mně to přijde zajímavý. A dneska je prostě trend, spousta lidí má takový ten držák na mobilní telefon, dají si to na ruku a chodí prostě běhat a mají bezdrátový sluchátka a poslouchají, co chtějí v podstatě. Jo. Dokážeš si představit, že by se v těch 90. běhalo s tím diskmenem? To byla naprosto jako nereálná věc, jako ty jsi jenom třeba šla ze schodů a už ti vypadávalo to CDčko.
0: Ne, počkej, vypadávalo, když jsi jel v tramvaji.
1: Nebo ty jo, tuf.
0: Já si pamatuju, já jsem ho prostě, chvíli jsem třeba měla v kabelce a pak jsem si říkala, ježišmarja, ono mi to zase bude přeskakovat, jak jsem si ho takhle vzala do ruky. A tak jsem ho, ještě aby teda lidi viděli, že mám diskmen. Jenom, tak jsem si ty písničky přetáčela, ale skákalo to i v tramvaji.
1: Takže ano, dá se říct, že diskmen je jedna z těch věcí, která se dá vnímat jak pozitivně, tak i negativně, ale my jsme se tak nějak asi víc užívali, že jsme měli to jedno CDčko, tam bylo nějakých 12 singlů a museli jste se opravdu nehybně stát, abyste si to jako užili, jo. Takže to je jedna z věcí, no a já si myslím, že by se to mohli doplnit za chviličku.
0: Myslíš?
1: Jo.
0: A co to, tak mi řekni, o čem to bude, je to technický?
1: Ne, bude to přesně, budou to tyto typy příkladů. Tak já vám dám jeden. Hráli jsme si tak dlouho venku, dokud nezačaly svítit pouliční lampy.
0: Ježiši Maria, my se chce brečet, posloucháte Evropu 2.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Trefíte se? Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
4: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? S Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
5: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
6: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
7: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen stavební spořitelna.
5: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
4: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
5: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
8: A můžu ještě něco říct?
1: No povídej.
8: Ten nejlepší rádio na světě.
1: A dáme.
5: Bez generace E2 by to nešlo.
8: Děkujeme.
5: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. A ne.

0: Burian, Flux a Pomeje. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. 24. července v Amfiteátru Loket.
1: Jaký krátký projev třeba.
0: Vstupenky na Ticketportál. Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
2: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
0: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
3: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zeblil mi postel.
0: Song za trest.
4: Jsem úplně vytočená, kluci.
0: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
3: To je retard.
0: Na Evropě 2.

0: to the blog girl one time. Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa na Evropě 2. 7 hodin 41 minut, my pokračujeme tématem, co jsme zažívali my jako děti a co už teda ta současná nebo ta budoucí generace pravděpodobně a možná bohu dík pro ně nezažije.
1: Už jsme vytáhli Discmana, který vytáhli mě napad,
0: ano.
1: I Walkman mě napad, ale jako, on je to je to samý. Ale ty jsi tady vlastně říkal takový to nostalgický, co mě úplně přivedlo, skoro rozbrečilo, že jsme chodili vlastně zvenku domů, když se rozsvítily pouliční lampy.
0: Pouliční lampy, no.
1: A teď jsme tady řešili takový, jak na nás řvali ty rodiče, ne? Z těch baráků, jakoby večeře.
0: Pojď už domů.
1: Pojď už domů. A docela je vtipný, já jsem si vždycky myslela, nebo možná se lidi myslí, kteří jsou z vesnice, že se to děje jenom na vesnici, ale u nás se to dělo i třeba sídliště Řepy, já jsem Řepová, prostě Řepanská, a tam máma z 11. patra. My jsme ani neměli předtím hřiště. My jsme si hráli na parkovišti, prostě, chápeš? Na parkovišti, Bůh ví, co jsme tam dělali, ale prostě jsme na parkovišti a máma vždycky z toho 11. přesně večeře.
0: Ivano
1: už domů. No, hezký, ráno.
0: Není to jediná věc, která se dělala. Ono to s tím úzce souvisí. My jsme totiž díky pevný lince volali, aby jsme vůbec jako se informovali, jestli ten člověk, který ho voláme, tam vůbec je. Že, dobrý den, paní Kulhanková, je doma Ivča. Já jenom něco do školy, víte? Jo, takže to byla třeba jedna z věcí. Fantastický, tady je taková grafika k tomu udělaná, když jsme se chtěli třeba připojit na internet. To bylo zrušo, že jo? Dneska máš internet v mobilu, internet prostě je v podstatě všude kolem nás, není problém se kdekoliv připojit, ale tenkrát to bylo fakt takový, že byly nějaký dva tarify, já mám pocit, že jeden stál třeba 15 korun, byl levnější, potom stál 60, ten hodinový tarif, a ty jsi čekala na tý vytáčený lince, jak to ještě cvakalo. Já,
1: A teď ale v tu chvíli nemohl nikdo volat přes tu pevnou linku, že jo?
0: A pozor!
1: To je jako,
0: ne,
1: ty jsi zase na internetu.
0: Ty jsi byla na internetu, a když někdo přišel a zvedl tu linku, tak ti jako vykopl z toho. Takže nedej bože, když jsi stahovala tu jednu MP3 s J-Lo, tak jsi jako mohla začít z nového. A to bylo fakt jako k naštvání, no.
1: Ne, úplně.
0: Stejně tak, jak jsme říkali, buď to si volala, anebo ty si k těm kamarádům přišla po ten barák. Ty jsi nevěděla, jestli jsou doma, nebo co se děje, zazvonila.
1: Jsi zazvonil.
0: Paní Kulhánková, může jít i včeré.
1: Chlupová.
0: Paní Chlupová, může jít i včeré. A mám, ne, zrovna teďka odešla s nějakým mladíkem, a já zase.
1: No. Vážně, za takovouhle jsi měl? Hele, Ed Sheeran, Justin Bieber, pojďme si je dát a pak se k tomu vrátíme.
0: Yes.
1: Posloucháte Evropu 2.

0: Ano, posloucháte Evropu 2, je to tak? Ahoj Ivanko.
1: Ahoj Kubo.
0: No, my jsme tady řešili v minulém vstupu věci, takové porovnání, co jsme dělali my jako děti a co pravděpodobně nebude dělat generace našich dětí. Mm-hmm. A tuhle tu poslední trojici, co tady mám, tak to jim opravdu asi není co závidět, takzvaně, jo, co jsme měli my. My jsme fotili těma foťákama, který v sobě měli prostě ty filmy. Já jsem si nedávno koupil takový ten jednorázový foťák. A opět jsem si říkal, je, tady tak hezky fotím, no ale ještě jsem ho jako nevyvolal a vůbec nevím, jestli tam bude jedna jediná dobrá fotka. Nevím.
1: To neviděl nikdy nikdo, že jo? No. A když jsi fotil takovým tím foťákem, jak si to pak musel vyvolat, tak tam byla ta miniatura, to jsi viděl, ne, někdy? Tak ty novější nějakou miniatury takový, jsi to mohl jako...
0: Jako, ale to myslíš digitálním,
1: šala? Ne, když jsi do toho kouknul vlastně.
0: Tak jsi tam viděla miniaturu?
1: Možná to bylo do mýlami.
0: Taky to kukátko tam je, ne?
1: Možná, to bylo, když to možná počkej, ale možná, si
0: možná to bylo jenom v mý hlavě, to je možný všecko, no.
1: Možná, když jsem to fotila, tak jsem viděla to, víš, a myslela jsem si, takhle ta fotka bude...
0: Ale i včera bych to radši nerozvíjel, nebo se budou lidi myslet něco. No, další věc, kterou my jsme dělali, a ta nadcházející generace už asi nedělá, nebo nevím, opravte mě, my jsme si psali takový ty vzkazy na papírky. Že jsme si napsali něco a posílali jsme si to přes tu třídu tam někam.
1: Ježíš, geniální.
0: No a poslední věc, kterou tady mám, tak je, že občas, když se nám rozbil, já nevím, videorekordér, tak si z něj vytáhla tu VHSku a ta VHSka byla jako kdyby namotaná a ty jsi to potom musela prostě stahovat takovým pokoutným způsobem, aby jsi tu kazetu dala zase do toho původního stavu.
1: To se dělo i s malýma kazetama, do video, teda do audio, jako audio kazetu,
0: ano,
1: myslím.
0: To, a to dala verzatilku.
1: Tuštičku jakoukoliv, že jo? Verzatelka, co je verzatelka?
0: Verzatelka je taková ta tuška, do které se dává ta tlustá tuha. Hmm. A ta tlustá tuha se takovýma svočkama na konci, jako kdyby cvakla.
1: Jo, tohle.
0: No, taková ta tlustá. No.
1: Poslední dotaz tady k té nostalgické hodince, tak do čeho si dostával svačiny? Byl to alobal, nebo to byl papír, anebo takovej ten, jsem chtěl říct molitor? Víš co?
0: Já jsem měl takový ten odporný plastový boxík, který do kterého se vešlo prostě jablíčko a potom jsem tam měl dva kramfleky tlustýho jakoby chleba a kousíček taveňáku a kolem toho pochopitelně ten papír, který se na to nalepil.
1: Jo, to jsme měli všichni.
0: A když jsem to zapal čajem, tak se dalo spolknout, takže super.
2: Máte chuť

0: 30. července K Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 14,90 a vepřovou panenku kilogram za 149,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
4: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.

0: 8.00, posloucháte Evropu 2 a teď už zprávy a Katka Podrazká.
1: Krásné dobré ráno. Český premiér Andrej Babiš při včerejší neformální pracovní večeři na summitu NATO v Ankaře seděl ve společnosti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, dánské premiérky, litevského prezidenta a bulharského premiéra. Novinářům to dnes ráno sdělil šéf odboru komunikace úřadu vlády Martin Vodička. Kvůli pádu člověka do kolejiště dnes brzo ráno zhruba hodinu a půl nejezdilo pražské metro na lince A. Nehoda se stala okolo 17:30 na stanici náměstí Míru, kdy muž spadl pod projíždějící soupravu metra. Okolnosti neštěstí policisté prověřují. Krátce po 7 hodině byl provoz metra obnoven po celé její trase. A teď už Zuzka.
2: Stavební práce na železničním koridoru mezi Prahou a Moravou ovlivňuje provoz vlaků. Provoz mezi Kolínem a Řečany nad Labem je omezen. Od 22. července se prodlouží omezení z Kolína až do Přelouče. Regionální vlaky Českých drah nahrazují v části trasy autobusy. Dálkové vlaky mohou kvůli snížené kapacitě jet se zpožděním. Omezení potrvají do konce července. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Po úspěchu Karolíny Muchové dnes zabojuje o postup do wimbledonského semifinále také další česká tenistka Linda Nosková. Nasazená devítka narazí na trávě v londýnském All England Clubu na turnajovou 25. Belgičanku Alice Mertensovou. Utkání začne ve 14 hodin na kortu číslo 1.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Dopravní nehodu máme hlášenou na silnici číslo 43 ze Svitav do Brna. Na průtahu Lipůvkou tady zasahují záchranáři u vážné nehody. Havarovalo tady osobní auto a motorkář. V obou směrech jsou dlouhé kolony. Nehodu pak máme hlášenou taky na D8 před Zdiby. Tady jsou v sobě 3 osobní auta. Do kolony vjedete už u Klíčan.
3: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku?
1: Teď zpočátku panuje ještě velká oblačnost s doznívajícími přeháňkami, ovšem v průběhu dnešního dne se dočkáme polojasné až jasné oblohy s teplotami v rozmezí 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje i včas koťákem.
4: Je to neuvěřitelné, ale budeme řešit fotbal. A vy si říkáte, jak jsi holky překecal? Tak pozor, oni překecali mě.
0: Můžu potvrdit.
3: Evropa 2.

0: Tak za námi zpěvačka, která je držitelkou všech nejlepších, takových těch jako nejváženějších cen Grammy britských, teda myslím, i takových těch ceny kritiků. Ona, nevím, jestli to víš, ona skolabovala tak před půl rokem, má spadla jako pecka na jevišti, pak nikdy nebyla a už je zase zpět, takže Lola Young, už nepadej, buď tady s náma.
1: Já mám teda radši tu verzi té písničky od toho chorvatského dědečka. Jak to zpívá.
0: To je nějak někdo?
1: Ty neznáš to? Ne. Takový plešatej, starší prostě děda, někde prostě dovolená v Chorvatsku, má takovou tu košilku, ale rozeplou, jo? A zpívá si.
0: I'm so messy, I'm so fucking clean.
1: A jako a hrozně si to užívá, u toho si pije pivko, tak jako vibem si u toho. Tak přátelé, kamarádi, milí posluchači, já tady musím napráskat svoje kolegyně. Velice zábavný poslouchat, které holky rozebírají filmová a teda fotbalová témata. A bohužel teďka se dostalo na nejlepšího střelce zatím letošního mistrovství, což je norský útočník Erling Haaland, který tady holka připomíná Lociku.
0: A že to bude říkat nahlas, opravdu teda...
2: Já jsem
1: A on vás neslyší.
0: Říkali jsme Elzu teda, ne Lociku.
1: Říkali jste...
0: Ale vlastně ta Locika se hodí víc, ta má delší vlasy. Jenže, jak se jmenuje Erling Haaland. Já samozřejmě, to je hustý, že člověk ani ten fotbal nemusí sledovat. Mistrovství světa ve fotbale ani nemusí sledovat, ale tady ten kukuč blondětej norskej na mě vypadává z těch Instagramů, memečka a tohle. Až jsem se začala prostě o to zajímat, kdo to je. No. A teď jsem ještě viděla veslovat s kolegama.
2: No, a mě hlavně zaujalo to video, který jsem vám ukazovala, jak vlastně on si tam jde, tak jak kdyby šel někam na pivo, prostě pohodička, že jo, nezájem, že nějaký zápas.
1: Ale on má ještě takový...
2: A najednou z ničeho nic zmerčil a šup a dal gól.
1: Je to pravda, to tady popisuje Káťa, je jeden z gólů, který vlastně poslal Norsko do čtvrtfinále, ale ten Haaland, on má ještě takový docela jako kulatý záda mi přijde, takže to vypadá, jako když nutíš svý dítě, aby šlo k zubaři, no, pane bože. A pak najednou ve vápně.
2: Šup.
0: A co je to ve vápně?
1: Ve vápně znamená jako ve struhance.
0: Ne, teď vážně, co je to?
1: Tak je velký vápno a malý vápno, to jsou takový ty obdélníky, které jsou před brankou.
2: Takže je to blízko branky.
1: Je to blízko branky.
0: No, když to nebylo tak těžký, prostě jde okolo a dá gol. No. Hele, ale on dal hlavičku, ne?
1: Dal hlavičku. Potom, co Norové vyhráli, tak tam probíhá takový ten rituál, kdy oni se vemou buben, oni vždycky dvakrát bouchnou do toho bubnu a teďka celý ten stadion jakože vesluje. Teďka jsou na tom mýmy i na Instagramu, kde nějaká slečna přijde jako kdyby do fitka, kouká se tak opatrně zleva doprava. A potom si sedne jako kdyby k veslu a ona, když jsi norská holka a přijdeš do fitka, že si chceš jako zaveslovat, tak se bojíš, že přijde a ona udělala ten první pohyb a celý fitko.

0: České republice.
1: To je kabát.
0: Zahraniční, myslím. The Coats jsou samozřejmě čeští. A
1: to nesouhlasím. Coldplay tam budou.
0: Jak nesouhlasím, jsem dělala nějakou anketu. To je opravdu, máte kolegu, že mu řeknete nějaký fakt, nesouhlasím, určitě je to jinak. Koťáku.
1: A tak jako musím být ovce, musím mít s davem, tak říkám já prostě s tím průzkumem.
0: No s davem ne, co se týče názoru, ale s faktem, který ti tady říkám.
1: Jo, a kdo si ten fakt jako vyfaktoval? Jako na základě čeho se to, jak já vím, že to je nějaký solidní průzkum, jak já vím, že jsi ten průzkum neudělala sama?
0: Podle mě jsi úplně minul povoláním a máš dělat investigativního žurnalistu na veřejnoprávní médiu, protože tohle jako, tady ti to nesvědčí.
1: Že bych byl takový...
0: Máme říkat zajímavosti a ne tady zdrojovat a říkat, chápeš?
1: Dobře, tak já budu říkat zajímavosti.
0: To určitě si nesouhlasím, že já zase.
1: Viděl jsem na Netflixu dokument, ani nevím, proč mě to chytlo, je to taková blbost, protože ani ten hlavní představitel, nevím, neznám, je to dokumentární série, která má 5 nebo 6 dílů a jmenuje se to Král paparaciu. Jo, takovej jako vyvoněný, vyšamponovaný jako týpek, který zbohatl na tom, že začal prodávat fotky celebrit, znal tu mapu, znal ty věci, prostě ty zákulisní a já to normálně jako zhltnul úplně jako malinu.
0: Je to Ital, ne?
1: Je to Ital, jmenuje se, ježišmarja, Fabrizio Corona se jmenuje, jo.
0: Ale jako... Jmenuje Corona?
1: Jako týpek, který, když byl ve vězení, tak regulérně jako jeho největší problém byl, že ztratí opálení, takže se z nějakého prostě alobalu, z nějakého prostě mlíka udělá takovou tu víš,
0: no,
1: co říká.
0: Takový to rajský sluníčko, teda horský sluníčko.
1: Horský sluníčko se přesně udělal. Rajský jablíčko a horský sluníčko. Takže no. Musím říct, že Král paparazzi, docela se mi to líbilo, je to teda napováženou, jo, protože ten týpek měl natolik kachní žaludek, že třeba chodil s jednou velmi atraktivní jako italskou modelkou a jak měl pod sebou tu síť těch paparazziů, který pro něj pracovali, tak on říká tomu jednomu z nich, hele, přijeď ve čtvrtek sem tady na to místo, je to tady jako kdyby u pobřeží a nafotíš takový nějaký hezký fotky. A on tam byl s tou svojí přítelkyní, se kterou se tam jako kdyby veřejně pokamarádil a nechal to celý nafotit toho fotografa a pak to jako takhle vydával.
0: No. To byl teda takový zmetek.
1: Byl to pěkný zmetek, ale jako vydělával na tom spoustu peněz, ale taky jako asi 10 let seděl v kriminále.
0: A takhle trošku to oplatím, nevěřím ti, ten dokument neexistuje, nikdy jsem o tom neslyšela.
1: Neexistuje, vážně, musíš mi věřit, na to existují průzkumy.
0: Jak to mám věřit?

Jsou různé žebříčky popularity, různé žebříčky, které nějak oceňují umělce, já nevím, nejstreamovanější a nejblablabla něco. Imagine Dragons, který teď dohráli, jsou prosím tě opravdu nejvíc populární kapela.

0: Dan from Bastille, and I'm here with Europe 2.
1: Ahoj, Tim Crowley, Lucas Moy,
2: and you can head over to Europa, yeah.
3: Nastav uši hviezda.
4: Hey, it's Jared Leto from 30 Seconds to Mars. Zdravím, Europa, tebel.
3: Evropa 2.
5: Výhodné léto.
6: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
5: Začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
7: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.
8: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
9: Chvilka pro tebe s dárkem právě vychází. Luštěte s námi o peníze a výhry za více jak 100 000 korun. Kromě hotovosti hrajeme o balkonový nábytek, luxusní povlečení nebo stavebnice. Ke čtení příběhy ze života. Jan Cina v rozhovoru o šťastných koncích. A nechybí recepty na oblíbené

0: Do 14. července K-Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Ranní vysílání na Evropě 2. Koťáku, vlastně, jak se ti dneska vysílá takhle po ránu?
1: Vysílá se mi naprosto fantasticky. Akorát ta první hodina pro super posluchače většinou bývá taková jako malátná.
0: Malátná. No. Byli jsme taky byli malátní, teď už ale nejsme. Já ti chci něco říct. Chci ti říct něco, co už ti chci říct asi dvě hodiny. Víme všichni, co je to FOMO?
1: No tak pozor. Ono, musíme pomoct posluchačům, kteří třeba neví. Prosím vás, za to se vůbec nestyďte. Já jsem vůbec nevěděl, co FOMO znamená. Musel jsem se na to zeptat. Jako chvilku jsem dělal, že vím, a pak jsem se zeptal a teď už to teda vím.
0: FOMO je fear of missing out. Tady je takový ten pocit, jak když se něco někde děje, tak vy jste nervózní z toho, že tam nejste, že vám něco utíká. Já myslím, že spoustu lidí si myslím, třeba i tak o celebrit a tak, pokud nejsou teď na filmovém festivalu v Karlových Varech, tak můžou mít třeba FOMO. Takhle bych to jako...
1: Jo, já nejsem ve Varech, všichni tam jsou, jo, přicházím o něco, jasně.
0: Jeden ale člověk, který dal vzniku jiné zkratky, která mi přijde strašně vtipná, a to mám teda častěji než FOMO, mám ROMO.
1: Počkej, já přemýšlím, dobře, tak ta druhá část toho slova bude asi stejná, ale co znamená to R?
0: Je to úleva z toho, že si něco zmeškal.
1: Takže relief, jo, jasně.
0: A to relief, což mám teď já třeba, já už jsem strašně ráda v Praze, jsem v Čechvali, jsem to zažila a teď mám ROMO.
1: Mně to přijde jako úplně fantastický náboženství tohle, že jsi ten typ, který nechodí na rodinný oslavy vůbec, ne, já mám prostě úlevu z toho, že tam nemusím úplně být.
0: A to jsou lidi, kteří třeba, to mám taky někdy, který, když mají večer něco mít a najednou jim napíše ten kámoš, já to chci rušit a oni ještě škoda, ale přitom mají prostě strašný ROMO.
1: Ježíš, já to říkáš skvěle, já totiž dneska mám takový obdobný pocit, kdybych potřeboval jako zrušit trochu víc věcí. A když se mi to pak třeba podaří, že mi ten člověk předstihne a on mi napíše, ježiš brácho, promiň, moc se mi to nehodí, tak já mu ani neodepíšu. Mně taky ne a já jenom, no, dobře, tak co se dá dělat?
0: Přesně, aby jsme byli jako sublika. No a přes tady toho je mistr někdo, kdo vlastně je nejvíc Roma zastupitel a to je slavný to herec Cillian Murphy. Cillian Murphy, to je Peaky Blinders. Jmenuje se Cillian Murphy, vy?
1: Jmenuje.
0: A ten jednou řekl, že ten je tak strašně rád doma, čte knihy, dělá večeře pro rodinu a kouká na filmy, že prostě se mu nikdy nestalo, že by měl FOMO, jako nikdy. On, že vždycky kouká třeba na svý kolegy na červených kobercích a říká si, ježiš, to jsou prostě takový to chudáci. No, tak jste víc FOMO nebo ROMO? My dneska ROMO, posloucháte Evropu 2. A teď už Steven Sanchez a Chuck Domany.

0: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
1: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
5: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.

0: Tak posloucháte Maximum muziky Evropy 2. Já tady mám takovou blbinu, ale Češi jsou národ pejskařů. Mm. A my jsme tady řešili, víte, jak se vypočítává ten psí věk?
1: Podle plemena, ne?
0: No, já jsem teda byl úplně...
1: Ono to není krát 7, nevím...
2: Jo, násobí se to 7. No, první rok se nepočítá a pak se to násobí 7, ne?
1: První rok se jim nepočítá?
2: Já nevím.
1: Jsou sviňáci, oni můžou zmejet navíc.
0: Já jsem hrozně rád, jako roztomilé si o tom povídáte, protože ano, není to tak. Aha. Já jsem se teďka hádal, není, no. My máme vlastně pejska od tchýně, že jo, Charlinku,
1: on se chtěl pochlubit.
0: Která má 13 let a já jsem psal jakoby švagrový a říkám, no jo, to tady máme babičku, 91 let, viď? A ona, není 91, jí 70 a já jak 70? Takže já jsem vzal 13x7, takže jsem počítal s tím, že to je krát 7. Není to tak, mám tady příklad přepočtu psího věku. Jeden psí rok je přibližně 15 lidských let, 5 psích let je 36 až 40 lidských let a třeba 10 psích let je v rozmezí 55 až 65 lidských let.
1: Je to, ta matika na mě teď byla dost složitá.
2: Já vím, moc že už, čísel. Byla moc, tam
1: já vlastně vůbec
0: není to moc
1: si...
0: úměrný, no prostě 10 let.
1: Není to teda krát 7, jo?
0: Psích je třeba 55 až 65 lidských let. Tak se to vychází.
1: Tak mi to vypočítej u mýho pejska, můj James, tak je mu 10. Mm-hmm. No a je mu 10, no.
0: Takže mu je 60. Takže
1: jenom, a já pořád říkám, že je, já říkám 70, no.
0: No.
1: Sakryš. Hmm. Tomu strašně to.
0: A on to, a má nějaký potomky, nebo jste mu uřízli pytlík?
1: On ještě nikdy ne to.
0: On nikdy neměl, to mě teda přijde, jako já bejt pes, já bych byl naštvaný asi, ne?
1: Bejt můj pes, byl bys naštvaný?
0: Rozhodně.
3: Prosecco přesně v italském stylu.
4: To je Mionetto.
3: Kvalitní prosecco s ležerním šarmem.
4: Mionetto.
3: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
4: Mionetto.
3: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
4: Mionetto. Víc než jen prosecco.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
7: Evropa 2.

0: 9.02, posloucháte Evropu 2 a teď už zprávy a Katka Podraská.
1: Krásné dobré ráno. Česká republika letos podle premiéra Andreje Babiše nesplní závazek vydávat na obranné výdaje 2% hrubého domácího produktu. Babiš to řekl před summitem v Ankaře. Důvodem podle premiéra je, že od předchozí vlády jeho kabinet získal rozpočet s deficitem ve výši 90 miliard korun. Česko je jednou ze tří zemí, která na obranu v rámci Severoatlantické aliance vydává nejméně, společně s Albánií a Slovenskem. Kvůli pádu člověka do kolejiště dnes brzo ráno zhruba hodinu a půl nejezdilo pražské metro na lince A. Nehoda se stala okolo 17:30 na stanici náměstí Míru, kdy muž spadl pod projíždějící soupravu metra. Okolnosti neštěstí policisté prověřují. Krátce po 19:00 byl provoz metra obnoven po celé její trase. A teď už slovo předáváme do regionu.
2: Úsek dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku se otevře o měsíc dříve. 3,5 kilometru dlouhý úsek, který si vyžádal zhruba 900 milionů korun, bude průjezdný už na konci července. Ředitelství silnic a dálnic tak chce částečně ulevit provozu v letní sezóně, kdy denně projede po dálnici na 20 000 vozidel. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Mezinárodní olympijský výbor předběžně zrušil po téměř 3 letech suspendaci ruského olympijského výboru. Jeho sportovci se tak mohou zapojit do kvalifikací i kolektivních sportů pro letní hry v roce 2028 v Los Angeles. Český olympijský výbor s tímto rozhodnutím nesouhlasí.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Dopravní nehodu máme hlášenou na silnici číslo 43 ze Svitav do Brna. Na průtahu Lipůvkou tady zasahují záchranáři u vážné nehody. Havarovalo tady osobní auto a motorkář. V obou směrech jsou dlouhé kolony. Nehodu pak máme hlášenou taky na D8 před Zdiby. Tady jsou v sobě 3 osobní auta. Do kolony vyjedete už u Klíčan.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Zpočátku panuje ještě velká oblačnost s doznívajícími přeháňkami, ovšem v průběhu dne se dočkáme polojasné až jasné oblohy, no a teplot 20 až 25 stupňů na jižní Moravě až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje Ivča a Koťák.
4: Ivanko, já se teďka už píšu s tím manželem.
5: O čem?
4: A že by se měl nechat udělat tetování.
5: Budeme si o tom povídat?
4: Ne.
5: To bude všechny zajímat určitě. Posloucháte Evropu 2.
3: Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2, dopolední Maxim muziku už teď můžeme říct. No teď už se s Koťákem cítíme tak, jak máme, že jo? Protože je 9
1: ano,
0: hodin.
1: Ano, už jsme ve svých hodách. Tak přátelé,
0: ano.
1: Máme tady období filmových premiér. Co je dneska? Středa?
0: Dneska je středa, zítra bude v kinech zase pár nových kousků.
1: No prosím vás, úplně mi to uteklo, ale Káťa Podraská tady zmiňovala něco děti, Odvážná Vajana. Říkám, teď Odvážná Vajana už je přece dávno venku. Druhý díl Odvážný Vajany je dávno venku, ale úplně mě jako, no úplně jsem nezaregistroval, jsi, že je ta hraná verze.
0: Hraná verze, no, je tam herečka, teď nevím teda její jméno, tak to...
2: No to já
0: to,
2: taky
0: to, no, je krásná. A Vajanu budeme mít hranou teď.
2: Já zítra, zítra v kinech, myslím.
0: No. Zítra v kinech. Premiéra. Ty jsi na premiéru i, viď?
2: Já nevím, já nemusím být u všeho první.
0: Ty máš Romo.
1: Přesně. No, každopádně, kdybyste neviděli, tak Odvážná Vajana je vlastně jako legendární animák od Pixaru, který se hodně povedl. No a toho Mauiho, toho hlavního představitele, dabuje Dwayne Johnson, neboli Rock, takový ten velký namakaný, prostě plešatý týpek z Havaje, který ho všichni milujou.
2: Počkej, on ho jenom nedabuje, ale i hraje, ne?
1: A on ho teďka i hraje, no takhle.
0: Teď
1: on
0: i hraje, no.
1: Dabuje hraje. Ty postavičky v těch animovaných, ale v této hrané verzi bude hrát vlastně jako kdyby sám sebe. Tak ale pozor, on je jak prostě chlapík, který je dvoumetrovej plešatej. A Maui, ta postavička, má dlouhý kudrnatý vlasy. Takže jako vidět Dwayna Johnsona s dlouhýma kudrnatýma vlasama, to jako to musím vidět.
0: A teď je teda oslý můstek jedné věci, kterou jsem viděla včera úplně poprvé a úplně vystřelila strnek, a to je, že jedna slavná zpěvačka, hádej, nekoukej ty na obrazovku, abys nevěděl, co pustím, ho miluje natolik, že jednou prostě, že ne jednou, právě asi třikrát v rozhovorech slavných s Jimmy Fallonem a pak s různýma jinýma moderátorama, tak říkala, že ho prostě ho touží poznat.
1: Eva Pilarová.
0: Ne. Tak ta nechtěla Roka poznat, ale je to tady ta. Adele řekla prostě v pár rozhovorech, že miluje Dwayna Johnsona alias Roka, a tak jednou při cenách Grammy moderátor, taky slavnej, teď si nebudu vzpomenout na jméno, řekla jednou, hele Adele, ty si prý říkala, že no tak tady mám kámoše, a ona, počkej, ona brečí. Já jsem ji viděla jednou, když brečí, když potká Beyoncé a pak když potká Roka, jako.
1: Musím říct, že Rok je skvělej, ale on nosí vypasované kalhoty.
0: Ježiš, a to
1: s tím
0: tady
1: mám jako problém, no.
0: Opravdu ne, máš problém s takovými věcmi?
1: Ale jo, dobře, tak já to tady řeknu, já se na to nestydím. Já mám prostě problém s těma velkýma namakanýma chlapama, co mají ty obrovský ramena a potom mají takový ty vypasovaný, zužující se kalhoty
0: slimky
1: až k těm kotníkům, a tam mají ty italský mokasíny bez těch ponožek, jako...
2: Takhle, ale když si k tomu zvedneš límeček,
0: tak můžeš jít hrát golf.
3: Až se budeš v sobotu a v neděli jen tak poflakovat, vzpomeň si, že tvůj parťák Evropa 2 jede na maximum i o víkendu.
4: Já miluju víkendy na Evropě 2.
3: Nabitý víkendy na Evropě 2 s Katkou, Ondrou, Kubou a Chuckem Norrisem.
5: To není náhoda.
3: Dance Extravaganza, Music Chart, brzda soutěže a spousta dalších víkendových vylomenin. Ani o víkendu nejsme normální rádio.
4: Díky moc, ahoj.
3: Jsme Evropa 2.
6: Letní výběr v Kauflandu.
7: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
6: Těší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích.

0: www.optikafokus.com.
1: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
2: Trefíte se?
3: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
4: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? S Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
5: Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na U Radio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohleduplnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z Fondu zábrany škod.
1: Chvilka pro tebe s dárkem právě vychází. Luštěte s námi o peníze a výhry za více jak 100 000 korun. Kromě hotovosti hrajeme o balkonový nábytek, luxusní povlečení nebo stavebnice. Ke čtení příběhy ze života. Jan Cina v rozhovoru o šťastných koncích. A nechybí recepty na oblíbené koláče. Navíc 32 stran osmisměrek, kriskrosů a švédských křížovek pro pohodový letní relax. Chvilka pro tebe s dárkem právě v prodeji.
6: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
8: Zpátky k muzice.
9: Evropa 2.

prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Posloucháte Evropu 2, dopolední maximum muziky a takhle při prázdninách, jak říkal tady můj kolega Koťák, vstupuje do kin spoustu premiér. Vlastně minule jsme i řešili vlastně proč o těch prázdninách, viď? Je to takový vlastně...
1: Říkali jsme, jestli to není, já nevím, letníma kinama a podobně, ale teď tady jsou opravdu pěkný, silný snímky. Já jsem o tom včera mluvil, že třeba Tom Holland a Zendaya mají teďka jako pár, který je spolu chodí nebo jsou vlastně sezdaný, tak mají to teďka hodně nabitý, mají tam tu Odysseu, mají tam Spidermana, myslím si, že Zendaya tam měla Euforii, pak tam měla to drama
0: ještě
1: koncem roku.
0: Ještě bude mít další Dunu nějakou, ne?
1: Jí čeká trojka Duny.
0: Jako nám prýmá asi 5 nebo 6 premiér tento rok a vlastně trošku sekunduje Anne Hathaway, která má taky 5 filmů v kinech.
1: Jsem přesně viděla,
0: že bude Musím říct teda, že víš, já nejsem moc pro plastické operace, jsem pořád taková, ty mě znáš dlouho.
1: Ne, nemáš jich moc, ty zuby, uši jsi nechala přišít, ale dobrý.
0: Ne, nic takového jsem si, kromě zubů jsem si nic neudělala, ale chci ti říct, že když koukám na tu Anne Hathaway, tak fakt jí závidím toho plastického chirurga.
1: On musí být fakt dobrý.
0: To je jediná ženská, která vypadá opravdu skvěle a na který se ale evidentně opravdu něco změnilo. Jako nemůže, to mi nikdo nevysvětlí, nemůže to být real tohle.
1: Tak pozor, tohleto téma je docela zajímavý, podle mě, protože já nevím, jestli teďka Kendall Jenner nebo nějaká z těch Kardashians holek se někde vyjadřovala, že ona vlastně jako nemá vůbec žádný plastický operace a hodně se jí jakoby vysmívali na sociálních sítích, tak se podívejte, jak vypadala dřív a jak vypadá teď, jo. A já jsem to rozebíral doma jakoby s Luckou a jak tomu nerozumím, tak jsem říkal, a tak jako znamená to, že všichni musí mít ty plastický operace, protože když se podíváš třeba na Margot Robbie, tak Margot Robbie taky třeba kolem toho 22. roku nebyla úplně tak hezká, jako je třeba dneska a dostali jsme se k takovému nějakému fenoménu takzvaného baby fat, se tomu říká. Že zkrátka, když jsme v tom kolem toho 20. roku, tak jsme takový tak nějak hnusně,
0: máme ty jakoby, tvářičky,
1: oteklý, malinko, ale je to...
0: Ale baby fat poznáš, to má třeba Margot Robbie, ale Kardashianky opravdu každá vypadá normálně, jako prostě mají jiný tvary rtů,
1: tam se
0: ovočí,
1: sekalo do kosti,
0: všeho,
1: zkrátka,
0: tam se prostě sekalo, tam se dělali fillery a tak. A Anne Hathaway, právě na ní to není vidět, ta jenom nějak sakra strašně krásně zkrásnila, no. A teď právě v kinech, nebo bude v kinech Nolan, novej, Odyssea.
1: Ano.
0: To je něco, co vím, že ty se moc těšíš.
1: Ježišmarja.
0: Bohužel teda, teď se stala taková věc, filmaři pochopí, jaký je to průser, když ty první, před tou kampaní, než to přijde do kin, tak dáváš ven takzvaný trailer, že jo? Takovou tu prostě první ukázku, která může mít 2 až 3 minuty. Tohle dali ven a i tu ukázku už v posledních letech lidi hodnotí na IMDb, ČSFD, na tady těch... je to špatný.
1: Rotten Tomatoes, není to dobrý.
0: Hele, 85% dali palec dolů. To se nestalo asi 15 let.
1: Nech toho.
0: Jenom 15, počkej, 85 až 100. Jenom 15% řekli palec nahoru a vlastně...
1: Nevěřím. Ale tak počkej, já se na to podívám.
0: Podívej. My se na to jdeme podívat a řekneme. Se. Posloucháte Evropu 2.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bonavita mysli od 700 gramů za 59,90 a Bohemilk trvanlivé mléko 1,5% v Byla klubu za 6,90. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
6: Výhry, slevy, zábava.
4: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
7: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
4: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
7: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
4: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
8: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
9: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
11: Carglass opraví, Carglass vymění.
12: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
13: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2020. 26. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
14: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen stavební spořitelna.
15: Place, místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playce.cz.
16: Let It Roll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letitroll.cz.

0: Posloucháte Evropu 2, bavíme se tady o filmu, který jde do kin a na celém světě teď probíhají premiéry. V Americe, v Londýně patří do tohoto ansáblu herecky Anne Hathaway, Zendaya, Tom Holland, taky, kdo ještě tam je, Matt Damon,
1: jasně, Robert Pattinson,
0: tam je taky?
1: A je tam taky, Zendaya už jsme nezmínili, že tam hraje.
0: Už jsem říkala teď.
1: Jo, tak je to narvaný.
0: A Nolan to režíroval, to je člověk, který dělal Interstellar, nebo třeba, co ještě dělal, Oppenheimer. Zkrátka člověk, o kterém
1: který dělá, jako upřímně, je to jediný režisér, pravděpodobně, když se podíváte na jeho filmovou databázi, který nemá snímek, který by byl pod 70%. A každý jeho film je opravdu jako spektákl. Možná jakože asi třeba Tenet nebyl úplně super úspěšný, ani jako nebyl jsem z něho úplně odvařený, ale na Odysseu se hodně těším. No a teďka teda ta naše autentická reakce na ten trailer, který jsme viděli.
0: Ano.
1: A je to teda...
0: Já jsem říkala před chvílí Koťákovi, že o traileru se říká, nebo jsem to slyšela z mnoha stran, že je to nejméně úspěšný trailer za posledních 10 let, ale mluvíme tady o takových těch blockbusterech, jo, o velkých filmech. A že opravdu lidi jsou strašně zklamaný. Jsou zklamaný z pár věcí, které jsem si teď vyhledala, že už se teď ví, jak lidi, jak herci budou stvárňovat ty hlavní postavy, že budou mluvit takovou tou americkou American English, takže i dokonce Tom Holland a další představitelé britští mluví americkou
1: Tím akcentem.
0: A že vlastně je to daný tak do takového současného jako language, do takového jazyka, že lidi jsou naštvaný, že to vůbec už není dobový. Že dřív aspoň třeba v té Troje, tenkrát, víš, Brad Pitt a to, tam se to snažilo nějak aspoň, že mluvili tak tou angličtinou. Asi řekli water a ne water.
1: Jo, rozumím. Rozumíš? No, musím teda říct, že komentářová sekce opět jako jede bomby, tak jenom tady pár jen takových špeků. I můj salát je víc řecký než ten film, říká jeden z těch. Potom tady další komentář. To je snad poprvé, co jsem odešel od traileru.
0: Ne z kina, ale od traileru.
1: A ten poslední, ten mě pobavil asi nejvíc. Za tenhle ten trailer jsem nezaplatil ani korunu a i tak chci peníze zpět.

0: Posloucháte Evropu 2, dopolední vysílání, maximum muziky na Evropě 2, dneska Koťák a Ivana. Já se teď těším, co mi Koťák chce říct, on říká, že mě to bude zajímat.
1: No, já myslím, že tě to bude zajímat, mám úvahu. Možná jste byli loni, myslím, nebo předloni, třeba na takovém tom koncertu Hanse Zimmera, což je vynikající skladatel filmové hudby.
0: Ano.
1: Přijede Piráty z Karibiku a pouští si tyhle ty věci. Nebo já miluji Johna Williamse, to je podle mě úplně jako nejlepší historický skladatel, který má na svědomí Star Wars, ikonickou znělku, E.T.ho mimozemšťana, Indiana Jonese, Sám doma, a to je prostě banger za banger.
0: Na těle dvou jménech je skvělý to, že opravdu byli u každého úspěšného filmu. Jakože Zimmer a Williams dělali opravdu všechno. Všechno dělali dobře.
1: A musím teda říct, že teda pro mě John Williams je zapamatovatelný, že každou tu melodii řekne a jo. U toho Hanse Zimmera se mi to malinko jako slévá. No a tak jsem měl úvahu, říkal jsem si, ty bláho, ale my taky máme jednoho takovýhleho chábra, který by si mohl jako dovolit udělat takovýhle nějaký koncert, kde by se hrály jeho hity a že jich není málo, tak kdo myslíš,
0: že by mohl aspirovat? Je to Karel.
1: Je to Karel Svoboda.
0: Ten dělal jako tak nádherný věci, že už teď se mi chce brečet.
1: Tak poslouchej dobře, jo?
0: No.
1: Tak třeba jeden.
0: Pojď.
2: Učení páni zkušení.
0: No ne.
1: Takže víme. No a mám tady, a budu to střídat, jo?
0: Ano.
1: Budu to střídat. Tak tohle je Včelka Mája, Karel Svoboda poprvé.
0: Pojď.
1: Jdeme dál.
0: Pojď. Já budu hládat vždycky, jo?
1: Ano.
0: Tak.
1: Ježiš, geniál.
0: Počkej, ale. No, kde pa to je? Počkej.
1: Jsou to
0: návštěvníci.
1: Správně.
0: No, návštěvníci.
1: Můžeme dál?
0: No,
1: můžeme
0: pojď.
1: Začátek podobný.
0: Dá si špena. Ježíš, to je nádhera.
1: On je ale genius, chápeš to?
0: Jsme udělal takovou radost.
1: Chceš ještě nášup?
0: Pojď.
1: To nebude tak známý asi, ale...
0: Počkej. Jící čest mír. Je to ono, viď?
1: Je to tak?
0: No, nádhera.
1: A mohli bychom pochopilně přidávat, protože my tady máme třeba ikonický podkres, který tady rádi využíváme a je to taky z jednoho známého českého seriálu.
0: Ano. A to je... Je to Cirkus Humberto. Je to seriál, na který podle mě koukali spíš naše rodičové, teda myslím, mluvím teď o nás dvou, ale je to tak nádherný, že prostě, hele, ale toho Svobodu poznáš. To je něco tak geniálního. Ten rukopis poznáš, zároveň dokáže udělat pro každý film i interpreta něco special a special dělal i pro... Karla Gotta celý život. No tak... Děkujeme, Karle, no.
1: A já se omlouvám, že jsme třeba vynechali Noc na Karlštejně a tak dále.
0: Všechno, my jsme vynechali skoro všechno,
1: takže...
0: že jo.
1: Sorry.
0: On to udělal tolik, že to nejde. Posloucháte Evropu 2. A teď mám tě rád.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
6: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
7: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
8: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen stavební spořitelna.
9: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
10: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
9: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
11: A můžu ještě něco říct?
12: No povídej.
11: To nejlepší rádio na světě.
12: Adame.
9: Bez generace E2 by to nešlo. My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. A

0: DJs Burian, Flux a Pomeje. Evropa 2 Comedy Tour and DJs Dance Night. 24. července v Amfiteátru Loket.
1: Jaký krátký projev třeba.
0: Vstupenky na Ticketportál. Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
2: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
0: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
3: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebril mi postel.
0: Song za trest.
4: Jsem úplně vytočená, kluci.
0: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
3: To je retard.
0: Na Evropě 2.

0: 10.01, posloucháte Evropu 2, maximum muziky na Evropě 2 a teď už zprávy a Katka Podrazka.
1: Krásné dopoledne. Zatímco prezident Petr Pavel podle svých slov při včerejším neformálním večerním setkání lídrů na summitu NATO v Ankaře řešil výdaje na obranu a podporu Ukrajiny, podle premiéra Andreje Babiše, který se akce taky zúčastnil, nebyla o těchto tématech na večeři vůbec řeč. S přítomnými lídry prý konverzoval o lehkých tématech, jako je třeba fotbal, film nebo jídlo. Pavel se ale na rozdíl od Babiše účastnil i recepce před samotnou večeří. Píšu o tom Novinky. Nákladní Boeing 737 s 5 členy posádky zmizel během letu ze Spojených arabských emirátů do Pákistánu. Krátce před ztrátou spojení piloti nahlásili poruchu navigačního systému. Úřady okamžitě zahájily rozsáhlou pátrací akci v Arabském moři. První údaje naznačují, že letadlo se mohlo zřítit do vody. Píšou o tom právě Novinky.cz. A teď už Zuzka.
2: Oblastní nemocnice Jičín oficiálně zahájila provoz magnetické rezonance. Pacienti z Jičínska dosud museli za vyšetřením touto metodou cestovat nejčastěji do státní fakultní nemocnice Hradec Králové nebo do nemocnic v Libereckém a Středočeském kraji. Nové pracoviště vyšlo na zhruba 46 milionů korun. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Po dvou asijských turnajích Ligy národů v Číně a na Filipínách se české volejbalistky představí ode dneška v Bělehradu. Poprvé je čekají výhradně evropští soupeři. Navíc nikdo z nich není v roli vyloženého favorita. Na úvod dnes české volejbalistky nastoupí proti Němkám v 16:30.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor, si dejte na D1 před Brnem, hustý provoz je od Kývalky na 82. kilometru, vjedete do kolony, no a komplikace hlásí taky Pražský okruh, a to ve směru z D1 k letišti. Regulují se vjezdy do tunelů, osobním autem vjedete do kolony na úrovni sjezdu na Vestec.
3: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
1: Teď dopoledne může být ještě oblačno až zataženo, v průběhu dne se ale vyjasní. Nejvyšší dnešní teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje i včas Koťákem.
0: Je to tak a naší společnou poslední hodinku, teda dnešní, odstartujeme The Silver Spoons, taky budou Coldplay a Two Colors na Evropě 2.
3: Evropa 2.

0: velhaní.
1: Jak to myslíš?
0: No tak, chápeš, občas prostě ti rodiče na něco přišli, žákovský, že jo, svačiny. Ty jsi chtěla fabulovat, přesně, žákovský svačiny, nedávno jsem koukal zrovna na Cimrmany a ztrátu třídní knihy. Geniální, geniální počít. Já si pamatuju, že my jsme si tu třídní knihu dokázali i sami jako opravovat, protože tam se dělala taková svislá čárka v moment, kdy jsi tam nebyl. A když si dal tomu třídnímu jakoby tu žákovskou, ve který viděl tu omluvenku, tak si to přeškrt jakoby do kříže.
1: Pamatuji si to taky?
0: Pamatuji si to. A já jsem měl prostě geniálního prostě kolegu. To byl asi největší secret z naší třídy a on, pojď, já ti to omluvím. Prostě vzal tu třídnici, vzal tu propisku a hezky se tam jako přeškrtal.
1: Nekeci, a stačilo to. Mě strašně líto a možná to určitě taky znáte, jestli máte děti. Tak znáte to, že dneska už ty žákovský samozřejmě neexistují v tom původním slova smyslu, jsou elektronický. Jako já mám správný, aplikaci
0: správný.
1: A bohužel můj syn, asi i vaši synové a dcery, jsou tak teď v... Víte kde?
0: Jsou pod kontrolou, no.
1: Jsou pod kontrolou, že? My víme, já třeba vím známku dřív než skoro, než můj syn v první třídě, jo? Takže žákovský, nežákovský, všechno máme hned elektronicky a když nemáš vybitej mobil, tak víš všechno o těch dětech.
0: Parádička, já vám teda za chvilinku řeknu jednu historku, já teda prásknu něco na svoji sestřenici. Týká se to lhaní, jo? Ale ne příliš dobrého lhaní.
1: O čem lhala, o čem? Řekni jenom.
0: O párku.
1: Tak uvidíme za chvíli, posloucháte Evropu 2. Každou sobotní noc. Na Evropě 2. Dance Extravaganza. Propař se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českýho éteru. Dance Extravaganza. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropě 2. Taneční muziky.
2: Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
3: Podporuje bezpečně na cestě.
4: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
6: všude je fajn. S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Chvilka pro tebe s dárkem právě vychází. Luštěte s námi o peníze a výhry za více jak 100 000 korun. Kromě hotovosti hrajeme o balkonový nábytek, luxusní povlečení nebo stavebnice. Ke čtení příběhy ze života. Jan Cina v rozhovoru o šťastných koncích. A nechybí recepty na oblíbené koláče. Navíc 32 stran osmisměrek, criss-crossů a švédských křížovek pro pohodový letní relax. Chvilka pro tebe s dárkem právě v prodeji.
9: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
10: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2, rozebíráme nekvalitní lži dětí, řekněme, jo.
1: Ty jsi říkal, že máš sestřenici.
0: Ano, mám sestřenici, mám jí moc rád, tahleta historka je velmi stará, chci říct, že už to pravděpodobně moje sestřenka nedělá, ale jednou se nedokázala popasovat s jednou situací, my jsme bydleli naproti, měli jsme společný vnitroblok, takže jsme bydleli vlastně kousek od sebe. Mm-hmm. A čas od času jsem přespal já u ní, čas od času přespala ona jako kdyby u nás, no a tak jsme si hráli a tak. No a přišla neděle a máma dělala snídani pro nás.
1: Ano.
0: Byla to snídaně, která sestřence asi tolik nelahodila. A měli jsme normálně klasický párky z hořčicí, nic velkého. Prostě párky z hořčicí.
1: A to ježíš, to miluju.
0: A já to mám teda velmi rád, tak já jsem si dal ty párky z hořčí, zbajznul jsem to a běžel jsem zase jakoby do pokojíčka, ale sestřenka se s tím nějak jako tam prala a pak, zvracela. Když už se za mnou vrátila do toho pokojíčka, tak říká, no nic, hele, tak já už musím domů. A já, proč takhle brzo, tak tady ještě chvilku zůstaň. Ne, já musím domů. A najednou hrozně rychle spěchala domů a byla pryč. No a teďka najednou nevím, tak uběhla hodina a najednou máma se ozývá. Říká, Jakube, co to je? Co to tady je? A my jsme měli ve špajzu pračku. A za tou pračkou prostě ležely ty dva párky z toho prostě. Jakože hozený doslova, jako vyklopený za pračkou ve špajzu.
1: Miluju.
0: A ona, kdo to udělal? A já jsem svoje párky snědl, no a mezi tím už sestřenka pelážila přes dvorek, už zdrhala do svého vchodu. No.
1: Podle mě teď je strašně nadšená po těch letech. Nadšená a poslouchá určitě Evropu 2 a ráda.
0: Ona už má dneska dítě, který to taky dělá určitě.

0: Teddy Swims z Féteru Evropy 2. Posloucháte dopolední maximum muziky na Evropě 2. My si bavíme o lhaní tady s Koťákem. On vyndal tady historku svý sestřenice, která lhala, že jí vlastně chutnala snídaně jeho mámy.
1: A pak hodila párek za pračku.
0: Kdo nikdy nehodil párek za pračku, že jo? Tak svačiny známe, ty jsme schovávali všichni, ale já jsem se teď poptala tak jakoby s internetem, nebo vzdělala, jaký profese lžou nejvíce. Co bys tak řekl?
1: No tak já nevím, právníci.
0: Jsou tam na čtvrtém místě. Ale po
1: taková česká volba, viď? Máme teďka výpady český volby. Tak dobře, takže právníci jsou čtvrtý místo, jo?
0: Mm-hmm.
1: Kdo lže, hele, podle mě, a musí to být verbální? Jakoby lhaní? Musím u toho mluvit?
0: Nemusíš asi, no dobře, tak ale fotbali, lhaní se mluví, ne?
1: No ne, ale fotbalisti mi přijdou, že hodně lžou, třeba když simulujou nějaký faul nebo tak něco, tak ale to spadnu. Asi...
0: Ty tam nejsou, spíš asi mluvení. Tak máš jedno z prvních pěti míst, tak pojď další čtyři. Jsou tam právníci, ano.
1: Kateřino, zapoj se taky. Já si myslím, že tam budou...
0: Správařky.
2: Politici.
1: Politici,
0: jsou
1: no
0: na
1: jasně.
0: Prvním místě, no.
2: Něco ti slíbí.
0: Bývají veřejností nejčastěji označováni za profesi, u níž se lidé setkávají s nepravdivými nebo zavádějícími výroky.
1: Já na prvním místě. Prodejci v autobazarech.
0: Ano, jsou prodejci.
1: Tam.
0: Ne teda v autobazarech, jsou to...
1: obecně prodejci.
0: Advertiser, takzvaně jako kdyby.
1: Reklamkáři,
0: ale prodejci. Tak ty často selektivně vybírají informace o těch produktech, že jo? Jako, když přijde auto asi a nemá motor, tak oni řeknou, mají moc hezký zpětný zrcátka. A lidi si to koupí. No pak je tam něco, co mě pobavilo, a to jsou PRisti. To známe z médií jako někoho, kdo pomáhá celebritám, médiím, produktům.
1: No mám jednu doma, no, můžu potvrdit.
0: Nekecej, fa.
1: Jo.
0: Vidíš. No a pak je tam ještě, co tam ještě je? No už nic jsme to skoro řekli.
1: Tak jedno nám možná chybí, no.
0: Víš, co nám teď chybí? Říct někoho, kdo prej údajně vůbec nelže. Víte, kdo to je?
1: Správaři na Evropě 2.
0: Ne, je to normálně sestřička v nemocnici. No tak dává to smysl?
2: Jo.
1: Já jsem za to rád.
0: Vy se divíte,
1: já jsem za to rád, Jste zdravej. Fakt? Ne.
3: Výhodné let.
4: Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
5: Podporuje bezpečně na cestě.
3: To začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
6: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera... A samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
8: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
9: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
10: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Každé úterý a neděli v 8 večer.
12: Tam se občas není čemu zasmát.
11: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
12: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
11: Brzda Evropě 2 a nep jakoby show.
13: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no tak jak se jmenuješ? On říká, prší. A ty? říká, jsem kanasta. On říká, tak mi vykládej.
11: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
14: Lazura Estetik Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetik Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi. Nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
11: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
15: No to, že jsi cigán, tak jsi fakt jako dobrý.
11: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
16: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
17: Carglass opraví, Carglass vymění.
11: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš. A taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. Aneb brzda naživo a taneční party. Nasty, Arny Vojtáno a Petr Říbal vám rozhýbou bránici. A zbytek těla vám protáhnou DJs Burian, Flux a Pomeje. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. 24. července v Amfiteátru Loket.
18: Jaký krátký projev třeba.
11: Vstupenky na Ticketportál.

0: Posloucháte Evropu 2. Dopolední maximum muziky, střídáme se s Koťákem a se mnou s Pavlem Cejnarem. Čau.
1: Nazdar.
2: Ahoj.
0: Měli jsme téma, který se týkal lhaní. To by mě strašně zajímalo, jestli máš s tím nějaký zkušenosti. Bavili jsme se o těch dětských lžích typu někomu něco nechutná, třeba svačina, dává jí jako za skříň, hníje to, takovýhle kraviny.
1: Sluší to.
0: Cože? Počkej, jako to, bylo, to, lhaní, to bylo, bylo to lhaní přímým přednosu.
1: Teď to právě udělal, teď to právě udělal.
0: No tak mě moc těšilo, zítra zase, ahoj. Evropa 2 Music
3: Chart. Poslední předprázdninová hitparáda na Evropě 2 je tady. A vzhledem k tomu, že i u Music Chart zavládne takzvaný letní režim, jako záskoky a tak dále, tak pojďme si ji dneska ještě v tom standardním rytmu o to víc společně pořádně užít. Se vším všudy, takže žebříček nabídnu, top 20, k tomu spoustu zajímavostí, taky novinky, letní pochopitelně. Zkrátka v 18 hodin bude vše připraveno, aby mohla začít další Music Chart na Evropě 2 s Bobem Švarcem. Těším se na vás. Evropa 2 Music Chart.
4: Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
5: Podporuje bezpečně na cestě.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude je fajn.
4: Evropa 2.

0: Youngblood je skvělej, no a Káťa Podraská je taky skvělá. Dneska s úsměvem, 11. hodina odbyla, pojďme na čerstvé zprávy, doufám, že tam není žádná černá kronika. Tak dobře, tak hezkou středu, pojďme na ně.
1: Krásné dopoledne. Americká společnost OpenAI, která stojí za jazykovými modely ChatGPT, zítra uvede na trh svůj nejpokročilejší model umělé inteligence. Firma o tom informovala včera večer na sociální síti X. Společnost spuštění modelu v červnu odložila na žádost americké vlády. Prince Harry spolu s dalšími 6 celebritami prohrál soudní spor s vydavatelem deníku Daily Mail a Mail on Sunday kvůli údajnému nezákonnému získávání osobních informací. Všechny žaloby byly podle stanice BBC zamítnuty, protože žalobci nedokázali svá tvrzení prokázat. Harry sám výrok soudu podle agentury Reuters označil za šokující. A teď už Zuzka.
2: Na zámku ve Valticích na Břeclavsku probíhá 38. ročník Mezinárodní letní školy staré hudby. V 31 třídách je přes 300 účastníků a 29 lektorů. Ještě stále je ale možné se zúčastnit. Akce potrvá do 12. července. Tématem letošní letní školy je chaos a řád. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
1: Argentinští fotbalisté porazili v osmifinále mistrovství světa v Atlantě Egypt 3-2, přestože ještě 12 minut před koncem prohrávali o 2 góly. Posledními čtvrtfinalisty mistrovství světa se pak stali fotbalisté Švýcarska. Kolumbii udolali až po výhře 4-3 na penalty. Vzájemně se Argentina se Švýcarskem utká ve čtvrtfinále v neděli ve 3 ráno středoevropského času.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor, se dejte aktuálně na D1 před Brnem, hustý provoz je od Kývalky na 182. kilometru, vjedete do kolony, no a komplikace hlásí taky dálnice D7 z Prahy do Chomutova. U Lotouše se jezdí kyvadlově kvůli nehodě.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Teď dopoledne může být ještě oblačno, v průběhu dne se ale vyjasní, no a co se týče teplot, tak ty nejvyšší by měly vyšplhat na 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až na 27 stupňů Celsia. Máme po zprávách, no a teď už se slovo na Evropě 2 přibírá Pavel Cejnar.
0: Tak jo, jdem na to. Hezkou středu vám přeju, celou dobu letní mod budu rozdávat a hnedka na úvod pecka jako vyšitá. Tak buďte s námi.
3: Evropa 2.
0: Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love. Pojďme na to. Evropa 2.

0: To je pohoda. Rihanna, Miki Eko a Stay na vaší Evropě 2. Máme 17 minut po 11. hodině, přeju vám pohodovou středu, doufám, že máte dobrou náladu, pokud ne, tak doufám, že vám ji vylepšíme. Opět další letní pracovní týden se nám půlí a teď už to bude jenom lepší, hlavně i co se týká počasí. O víkendu má být pamparádně a na to se všichni samozřejmě těšíme. Mám tady jednu takovou ukázkovou věc jistého anglického policisty, za co mu chtějí udělit vyznamenání, jo? Detaily si řekneme už za chviličku, jinak dneska je 8. červenec a svátek slaví Nora. Nora to je prostě ženské rodné jméno, vzniklé několika různými cestami. Tak buď zdrobnělina jména Eleonora, jehož původ je nejasný, nebo zdrobnělina anglického a irského jména Honora, které vychází z latinského Honoria, anebo ženská forma skandinávského jména Nore. Možný přepis arabského ženského jména Núra. Tak z toho všeho vznikla Nora. Je jich zhruba asi 400 v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, tak všem Norám přeju jenom to nejlepší. Mějte pohodu, užijte sváteční den. Vám ostatním ještě jednou pohodovou středu. Medúza, We Are Domi, Nile Horan. Už za chviličku pouze na vaší Evropě 2.
1: Tvoje léto na maximum s Evropou 2. Užívej si Evropu 2 až do večera.
2: Myslím, že jsem je sama mluvit.
3: Jo, já taky děkuji, že jste to zvedli.
1: Songy na psání.
4: Co ti můžem zahrát?
2: Cože?
4: A pro koho to bude?
2: Cože?
1: Nebo legendární song za trest.
2: Já jsem teda nemocný a v pátek jsem hodil v tramvaj šavle.
1: Super. Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
5: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
6: Pojď sem, ty draku.
1: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
5: Tohle je možný jenom tady.
7: Značka Parkside.
8: Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
9: Podporuje bezpečně na cestě.
10: Slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plod za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
11: Prosecco přesně v italském stylu.
12: To je Mionetto.
11: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem.
12: Mionetto.
11: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
12: Mionetto.
11: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
12: Mionetto. Víc než jen prosecco.
10: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: Zpátky k muzice.
7: Evropa 2.

Celoprázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na Molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Ladí vás středeční dopolední Evropa 2 a já tady mám jednu takovou nevšední situaci, která se stala v Anglii. Vemte si to, jistý zloděj na ulici vytrhl obrovskou kabelu jedné dámě. No a asi 20 metrů za ním šel policista, který všechno viděl. Najednou ten zloděj začal utíkat a policista ho začal následovat a vznikla taková prostě honička, kdy běželi za sebou tyhle ty dva, jo. No a když jistý zloděj přebíhal křižovatku, tak policista lehce ztrácel na něj. Furt to bylo nějakých tak 20 metrů, ale všim si, že kolem jede dodávka. Představte si, zastavil dodávku a s pomocí řidiče tohohle z toho zloděje, který stále běžel po té silnici, předjel, aniž by si ten zloděj toho všimnul. A najednou hle, zloděj kouká za sebe, koukne před sebe a policista stál před ním. Když ho zadržel a za tohle se mu plánuje udělit vyznamenání, protože počínal si absolutně skvěle. Bylo to jako z filmu, viděl jsem video a já si myslím, že takovýchhle akcí by mělo být víc. Takže vám přeju, aby se vám nic podobného nestalo, aby vám nikdo nic neodcizil a neukrad a abyste byli absolutně v pohodě. Machine Gun Kelly a Wiz Khalifa, Imagine Dragons anebo Pink už za chviličku a já vám přeju skvělou středu s vaší stále ještě dopolední Evropou 2.
1: Značka Parkside.
2: Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
3: Podporuje bezpečně na cestě.
1: Slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
4: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
5: Máte chuť

0: maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: 8. červenec, 11:45, ladí vás Evropa 2, no a já bych se chtěl ještě pověnovat tomuhle z tomu datumu. Představte si, že na mnohých místech, ne úplně po celém světě, ale na některých místech se dnes 8. července slaví Den rodiny. No a já si myslím, že i když to není tady u nás v České republice, tak bychom to mohli zachovat. Co takovej středeční rodinný oběd, pokud vám to čas, prostor a práce umožňuje, to není vůbec špatná věc. Když nepůjde oběd, tak co taková rodina véča, jo? A nebo taky véča u vaší rodiny, třeba babička, děda, taková návštěva je prostě k nezaplacení, jak se říká. Tak myslete na to, možná, že bychom se od některých států, kteří mají Den rodiny, mohli inspirovat. Takže pokud zasednete k obědu, ať rodinnému nebo normálnímu, tak vám přeju, ať vám chutná, dobrou chuť. K tomu z muziky Charlotte Gott, Simple Plan anebo Oliver Heldens. Už za chviličku na Evropě 2. Evropě 2.
1: Máte chuť na ledový hit?
2: Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
3: Podporuje bezpečně na cestě.

0: 14. července K-Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM. Maximum muzik.

0: Je tady poledne, středa, 8. červenec, Káťa Podraská je tady, nemá oběd, ale má čerstvé zprávy Evropy 2.
1: Krásné poledne. Padělky za více jak 3,5 milionu korun odhalila včera kontrola České obchodní inspekce v pražské tržnici Sapa. Jednalo se třeba o padělky oblečení, obuvy nebo kabelek známých módních značek. Celkem inspektoři zadrželi 1270 kusů výrobků. Zajištěné padělky je možné částečně využít jako dary pro charitativní organizace. Zbytek úřady zlikvidují. Poslanecká sněmovna schválila ve třetím čtení návrh ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky na zvýšení rodičovského příspěvku. Ten se pro jedno dítě nově může vyšplhat až na 400 tisíc korun, u dvojčat a vícerčat až na dvojnásobek této částky. Vztahovat se bude na děti narozené od 1. ledna 2027. A teď už slovo předáváme Zuzce.
2: Plzeň zruší koncem příštího roku papírové jízdenky na městskou hromadnou dopravu. Rozhodlo o tom představenstvo plzeňských městských dopravních podniků. Papírové jízdenky používá stále menší počet cestujících a tak budou nahrazené takzvanou plzeňskou peněženkou, elektronickým nosičem v hodnotách od 100 korun. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
1: Západní a jihozápadní Evropa čelí další výrazné vlně veder, a to jenom krátce po rekordních červnových vedrech. Teploty ve Francii, Španělsku a Portugalsku stoupají nad 40 stupňů a ve Francii vedro nepoleví po celý týden. Do Česka se dostane ale jenom okraj velmi teplého vzduchu ze západní Evropy.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Komplikace aktuálně hlásí dálnice D4 za Pískem směrem do Prahy. Na 83. kilometru máme hlášené odstavené vozidlo. No ale pozor taky na silnici číslo 43 ve směru z Lanškrouna do Svitav u odbočky na D35. Srazila se tady dvě osobní auta, na místě zasahují záchranáři. Na několik minut se provoz v místě kvůli vrtulníku úplně zastavil.
4: Tak si představte, že pro vás máme...
3: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví, tak dej follow E2CZ a bav se. Evropa 2, jak je venku?
1: Dnešní odpoledne už by mělo být slunečné, oproti včerejšku se ale dnes mírně ochladilo, maxima vystoupí na 20 až 25 stupňů, ovšem na jižní Moravě tam se dočkáte až 27 stupňů. Opět se místy přidá taky čerstvý severozápadní vítr. Máme po zprávách a teď už si slovo na Evropě 2 opět přebírá Pavel Cejnár.
0: Ano, přebírám si slovo a ty si řekla jedno slovo, který jako hodně neobvyklý, vícerčata.
1: Ano.
0: Mě to připomínalo jako kdyby morčata, ale vícerčata to jsou tři a víc? Nebo čtyři a víc?
1: No
0: nebo
1: dvě a víc.
0: Dvě a víc, dvojčata, jsou dvojčata?
1: No, pak už máš
0: vícerčata, proti... vidíš no, to?
1: Tak víš, neříká se to často, protože se nerodí často,
0: no.
1: Že?
0: No. A mě to nechceš, víš, asi. Takhle, když se to narodí, tak je to boží dar.
1: No jistě.
0: To je skvělý. Takže hlavně, ať jsou všichni zdraví. O to nám jde. No a jako hudební dar ode mne přijměte další maximum muziky, tak teď Steven Sanchez anebo Fastboy s Topikem, pohodovou středu, dobrou náladu, Evropa 2.

10,5 minuty popolední, vás ladí Evropa 2, teď si dáme Krištof, Půlnoční hřích a za chviličku Tones and I, Dance Monkey. 8. červenec, já vám přeju skvělou středu s Evropou 2.

Středa, 18 minut popolední vás ladí Evropa 2, to je dobře, pokud obědváte, dobrou chuť vám přejeme. No a za chviličku se budeme věnovat jednomu tématu, které nám mnohým určitě škodí. Říkám mnohým, protože mezi té mnohé se počítám samozřejmě taky, a když jsem se tohle dozvěděl, tak si myslím, že je ten nejvyšší čas, když začalo léto, jsou prázdniny a člověk by měl si tak trošku jako odfrknout, je čas s tím něco udělat. S čím konkrétně? Řekneme si už za chviličku, protože myslím si, že mnohé to opravdu sužuje. Je to takovej ten tlak, pracovní tlak, který bychom měli trošku upustit tomu páru, dá se říct. No tak detaily už za chviličku. Jelly Roll, taky Robin Schulz a Lida nebo Rasmus. To nám dopomůže k tomu, aby jsme měli pohodu na maximum. Samozřejmě s vaší Evropou 2.

0: na Evropě 2. Dance Extravaganza. Propař se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českého éteru. Dance Extravaganza. Headline Las Michael Burian. Ondry. Michael C. DJ Brian. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropy 2. Maximum taneční muziky.
1: Letní výběr v Kauflandu.
2: Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
3: Podporuje bezpečně na cestě.
4: Potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
5: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
9: Chvilka pro tebe s dárkem právě vychází. Luštěte s námi o peníze a výhry za více jak 100 000 korun. Kromě hotovosti hrajeme o balkonový nábytek, luxusní povlečení nebo stavebnice. Ke čtení příběhy ze života. Jan Cina v rozhovoru o šťastných koncích. A nechybí recepty na oblíbené koláče. Navíc 32 stran osmisměrek, kryskrosů a švédských křížovek pro pohodový letní relax. Chvilka pro tebe s dárkem právě v prodeji.
10: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague.

0: originál mezi Comic-Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic-Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
1: Zpátky k muzice.

posloucháte středeční odpolední Evropu 2 a teď navodím takovou tu situaci, možná, že se v tom najdete, já bych se v tom našel kolikrát. Takový ten nekonečný seznam úkolů, jo, co máte udělat. Potom jsou různá očekávání, teď termínama musíte ty úkoly splnit. Pocit, že musíte zvládat ještě víc a víc a víc, takový ten pracovní tlak, znáte to? Tak mnoho lidí žije pod neustálým tlakem, zkuste si říct, jestli jste mezi nimi, já kolikrát samozřejmě taky, i když někdy ten lehkej pracovní tlak miluju, jo? Já jsem workaholik, takže mám to tak, doufám, že to máte podobně, že se tím netrápíte a někdo může říct, že největším zdrojem jsou šéfové vaši, že prostě na vás šlapou, abyste všechno rychle udělali, ale není tomu tak, prosím vás. Určitá míra tlaku k životu patří, to je jasný, ale může nás motivovat ten tlak, posouvat a pomáhat nám růst, ale pokud ten tlak je špatný, tak kolikrát tady vysvětluju, ono to je těžké jako říct velmi jednoduše, ale že si ho vytváříme sami, že jsme pod tlakem, vytváříme sami a že zbytečně se s tím trápíme a to je pravda, takže nejsou to šéfové, ale jsme to my a největší tlak na sebe často vytváříme sami, takže je potřeba v tomhle tom období trošku jako povolit, baterky máme jenom jedny a takzvaně upustit páru, třeba takhle.

0: písnička, ta vám k tomu vždycky pomůže. Michal Schulte, Pam Rabbit, One Republic. Tak jdeme na to. Hezkou středu, Evropa 2.
1: Letní vibe Evropy 2. Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
2: Podporuje bezpečně na cestě.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Trafíte se?
6: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix. Buďte in.
7: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
8: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
9: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Výhry. Slevy. Zábava.
11: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
12: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
11: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
12: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
11: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
13: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
14: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen stavební spořitelna.
1: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
15: A můžu ještě něco říct?
16: No povídej.
15: To nejlepší rádio na světě.
16: Adame.
1: Bez generace E2 by to nešlo.
15: Děkuji moc.
1: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
17: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz.
18: Let It Roll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letitroll.cz.
1: Držíme ti flek i ve Strakonicích. Evropa 2, 95.3.

Vadí vás Evropa 2, za chviličku máme 13. hodinu, připravujeme čerstvé zprávy, doprava, počasí, kompletně všechno. Za chviličku taky Damiano David, The First Time, to se taky nedá odmítnout, tady ta hudba. No ale teď pozvánka na naše stránky Evropa2.cz. Teď to oblétá kompletně celý svět. Udělali někomu obrovskou radost a jen tak se to nestává. Tak za prvý, že dva interpreté se dají dohromady, dva oblíbení interpreté, Martin Garrix a Ed Sheeran. A ještě k tomu, jako překvapení, nikdo to nečekal, se vkradli na svatbu svý faninky. Jo. Jak to dopadlo, detaily, to se dozvíte, když si kliknete na naše stránky Evropa2.cz. Podle mě takovouhle nečekanou návštěvu by si přál úplně každej. Mimochodem na svatbu šel bych hned, já v sobotu jdu, tak trošku jako pracovně. A co vy, už jste byli na svatbě, nebo půjdete na svatbu? Svatba je skvělá věc. Kdy

0: všechno, co potřebujete na led?
1: Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
2: Podporuje bezpečně na cestě.
0: To najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej víc za méně. Allegro.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playce.cz.
1: Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. Aneb brzda naživo a taneční party. Nasty, Arny Vojtáno a Petr Říbal vám rozhýbou bránici. A zbytek těla vám protáhnou DJs Burian, Flux a Pomeje. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. 24. července v Amfiteátru Loket.
5: Jaký krátkej projev třeba.
1: Vstupenky na Ticketportal.

0: Je tady 13. hodina, posloucháte Evropu 2, Káťa Podraská přináší nejčerstvější zprávy.
1: Krásné odpoledne u zpráv. Nákladní Boeing 737 s 5 členy posádky zmizel během letu ze Spojených arabských emirátů do Pákistánu. Krátce před ztrátou spojení piloti nahlásili poruchu navigačního systému. Úřady okamžitě zahájily rozsáhlou pátrací akci v Arabském moři. První údaje naznačují, že letadlo se mohlo zřítit do vody. Píšou o tom novinky.cz. Rostoucí ceny benzínu v Rusku zachránily tisícovku koní před poslední cestou na jatka. Podle sociální sítě Telegram je obyvatelé venkova častěji kupují raději místo terénních vozidel, protože koně jsou levnější v provozu v krajině bez silnic. A teď už slovo předáváme Zuzce.
2: Na zámku ve Valticích na Břeclavsku probíhá 38. ročník mezinárodní letní školy staré hudby. V 31 třídách je přes 300 účastníků a 29 lektorů. Ještě stále je ale možné se zúčastnit. Akce potrvá do 12. července. Tématem letošní letní školy je chaos a řád. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
1: Po úspěchu Karolíny Muchové dnes zabojuje o postup do wimbledonského semifinále také další česká tenistka Linda Nosková. Nasazená devítka narazí na trávě v londýnském All England Clubu na turnajovou 25, Belgičanku Elis Mertensovou. Utkání začne ve 14 hodin na kurtu číslo 1.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor, sedejte na D1 na kilometru 301 ve směru na Ostravu. Kvůli pracem na silnici je tady omezení a pravým pruhem tady neprojedete. Silničáři pak pracují také na silnici číslo 37 ve Slatiňanech. Probíhá tady údržba mostu a je tady zúžení.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnešní odpoledne by mělo být slunečné. Oproti včerejšku se ale dnes mírně ochladilo. Maxima vystoupí na 20 až 25 stupňů. Na jižní Moravě čekejme až 27 stupňů Celsia. Máme po zprávách a teď už si slovo na Evropě 2 opět přebírá Pavel Cejnar.
0: I po 13. hodině vám přeju ten nejpohodovější letní vibe. Koukám, že na mnohých místech to začíná foukat. Od nás začíná foukat další maximum muziky.
3: Evropa 2.
0: Tak hezkou středu vám přejeme z Evropy 2.

tempo, pohodová muzika, taková je Sophie Ellis Baxter právě teď na vaší středeční odpolední Evropě 2. 12:30 po 13. hodině opět měníme styl a dáme si One Direction a jejich skvělej song Evropa 2.

0: Středeční odpolední Evropa 2, tak naladíme takovou tu italskou atmosféru. Nevím, jestli to máte taky, když slyšíte takovouhle podobnou italskou melodii, že dostanete chuť třeba na nějaký těstoviny, pizza, prosecco, anebo něco úplně jiného. Já tady mám podobnou problematiku. Normálně jsem si tady zapnul internet a vyskočil na mě, a teď pozor, nádherně vyfocený meruňkový koláč s tvarohem. Já to mám tak, že když vždycky slyším někoho mluvit o jídle z rádia, tak na to dostanu okamžitě chuť, hnedka bych si šel něco zobnout. No ale když to vidíte i na fotografii a vidíte to hezky nafocený a vypadá to úchvatně, tak je to prostě boží. A oni tady k tomu ještě píšou, že tento koláč díky tvarohu zůstává krásně vláčnej a meruňky mu dávají takovou tu svěžest. No to by se hnedka člověk zakousnul. Takže hele, je čtvrt na dvě, je ideální čas na nějakou svačinku, tak si udělejte radost, protože radosti bychom si měli dělat. Tak uberte v práci, pokud můžete, nezapomeňte, dobíjet baterky je potřeba, máme jenom jedny, no a k tomu vám dopomůže, aby vám chutnalo a aby jste měli takovej ten pohodovej den, třeba další muzika, to je taky takovej skvělej nabíječ. Switch Disco, Mark Ambor anebo Eva Farna. Už za chvíličku na středeční Evropě 2.
1: Letní vibe Evropy 2.
2: Petře, ty hovado, když neumíš pít, tak tam prostě nejezdí.
1: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
3: On se šera s kámošema na jedno a vrátil se půl čtvrtý, úplně zřízený, takže...
1: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu Song za trest.
4: Dnešní Song za trest bych chtěl zahrát sám pro sebe.
5: Jak to?
4: Jsem takový idiot, že už po druhé za sebou jsem si zabouchl klíče bytě.
1: Song za trest.
4: Marie, nedalo se to vůbec žrát, tohle nemůžu být ani prasata. Takhle už opravdu ne.
1: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer na Evropě 2.
6: Značka Parkside.
7: Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
8: Podporuje bezpečně na cestě.
9: Slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
10: Věstku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Věstk Scandinavian Sleeping and Living.
11: Prosecco přesně v italském stylu.
12: To je Mionetto.
11: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem.
12: Mionetto.
11: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
12: Mionetto.
11: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
12: Mionetto. Víc než jen prosecco.
13: Máte

0: Classic zmrzlinový Kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Chvilka pro tebe s dárkem právě vychází. Luštěte s námi o peníze a výhry za více jak 100 000 korun. Kromě hotovosti hrajeme o balkonový nábytek, luxusní povlečení nebo stavebnice. Ke čtení příběhy ze života. Jan Cina v rozhovoru o šťastných koncích. A nechybí recepty na oblíbené koláče. Navíc 32 stran osmisměrek, crisscrossů a švédských křížovek pro pohodový letní relax. Chvilka pro tebe s dárkem právě v prodeji.
2: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
3: Zpátky k muzice.

prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na MOLce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: skvělý song na Evropě 2. Lehce po půl druhé mám tady pro vás pozvánku na Koťák Live, což je moderní česká late night talk show, kterou moderuje náš Kuba Kotek. Dvakrát týdně přináší energický mix rozhovorů, zábavy a nečekaných momentů, inspirovaný světovými formáty. Do studia si Kuba zve výrazné osobnosti od různých umělců, hudebníků, sportovců a tvůrců až po podnikatele nebo kontroverzní postavy, které hýbou společenským děním. Tak myslete na to, vychází to každé úterý a čtvrtek v 19 hodin na YouTube kanálu kotak.cz a o den později hned ráno, tady středa a pátek ráno v našem podcastu You Radio Talk. Takže dnes je středa, dneska na You Radio Talk se můžete podívat na další díl. Evropa 2 víc jak doporučuje. Za chviličku Leony, Miraj a Vice. Tady je vaše Evropa 2. Léto na maximum.
1: Co se tady děje?
2: Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
3: Podporuje bezpečně na cestě.
4: Se chystá.
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Máte chuť na ledový hit?
8: Ice, ice.
7: Kauflandu ho hned můžete mít.
8: Ice, ice,
7: bílý růžek, nízká cena.
8: Ice, ice,
7: do 14. července K-Classic zmrzlinový kornout triple choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
9: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
10: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
11: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
12: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe.

0: atmosféru, protože o Itálii se teďka budeme bavit a budu vás inspirovat k něčemu, co jste možná za poslední, možná měsíce, možná roky neuskutečnili a teďka je k tomu ideální čas. Tak o čem to je? Představte si, že v italském regionu Apulie, doufám, že to správně čtu, se v posledních dnech doslova rozhořela vášnivá debata. Guvernér oblasti totiž chce, aby bylo turistům umožněno nosit si na soukromě spravované pláže vlastní jídlo a pití. No a provozovatelé plážových klubů jsou s návrhem rozhořčení, protože za prvý by neměli kšeft a za druhý říkají, že ti, co tam budou si nosit to svoje jídlo a pití, že zaneřádí pobřeží odpadem. Tak možná, že něčem jako bude pravda to, že přijde o kšeft, tak to je samozřejmě jasný. Tak pokud pojedete do Itálie, dejte si na to pozor, ale mě šlo o to, kdy jste naposled si udělali nějaký dobrý piknik. Vzít deku, piknikovej koš, dát si tam nějaký dobroty a vyrazit v podvečer na nějaký západ slunce a podobně. Teď jsem koukal na počasí, že nám to ta doba úplně umožňuje víc než kdy jindy. Takže piknik, to je další tip od Evropy 2 pro vás všechny, kteří máte rádi nevšední záležitosti. A piknik podle mě pro mnohé nevšední určitě bude. Majla Lost Frequency za chviličku 14. hodina a další zprávy, tak mějte hezkou středu a nezapomeňte, piknik je styl Evropa 2.
1: Tvoje léto na maximum s Evropou 2. Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
2: Podporuje bezpečně na cestě.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn. Evropa 2. 8.

0: Středeční 14. hodina mezi námi, Káťa Podrazká připravená, pojďme na čerstvé zprávy Evropy 2.
1: Krásné odpoledne u zpráv. Americká společnost OpenAI, která stojí za jazykovými modely ChatGPT, zítra uvede na trh svůj nejpokročilejší model umělé inteligence. Firma o tom informovala včera večer na sociální síti X. Společnost spuštění modelu v červnu odložila, a to na žádost americké vlády. V centru New Yorku vyhlásili úřady poplach kvůli hrozbě částečného zhroucení rozestavěného mrakodrapu. Stavba bývalého sídla společnosti Pfizer vykázala vážné poruchy nosných sloupů, které narušily stabilitu několika pater. Záchranáři evakuovali okolní budovy i školy a uzavřeli několik ulic. Odborníci se nyní snaží konstrukci zajistit. A my už teď slovo předáváme do regionu.
2: Plzeň zruší koncem příštího roku papírové jízdenky na městskou hromadnou dopravu. Rozhodlo o tom představenstvo plzeňských městských dopravních podniků. Papírové jízdenky používá stále menší počet cestujících a tak budou nahrazené takzvanou plzeňskou peněženkou, elektronickým nosičem v hodnotách od 100 korun. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
1: Mezinárodní olympijský výbor předběžně zrušil po téměř 3 letech suspendaci ruského olympijského výboru. Jeho sportovci se tak mohou zapojit do kvalifikací i kolektivních sportů pro letní hry v roce 2028 v Los Angeles. Český olympijský výbor s tímto rozhodnutím nesouhlasí.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Komplikace dnes hlásí D35 v úseku mezi 139. a 148. kilometrem ve směru na Olomouc. Potkat tady můžete pomalu jedoucí vozidlo údržby, tak raději nohu z plynu. No a práce na silnici pak komplikují dopravu taky na D1 mezi kilometry 309 a 307 ve směru na Brno.
3: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
1: Dnešní odpoledne je převážně slunečné, oproti včerejšku se ale dnes mírně ochladilo. Maxima dnes vystupují na 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě čekejme až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje Pavel Cejnár.

tak někde autem a uvidíte motorkáře, řekněte si hele motorka a předejdete mnohým střetům. To nám věřte. Funguje to skvěle. Tak jezděte opatrně. Evropa 2.

0: did with Europe too. Ahoj, Tim Harley, with Fast Boy, and you can head over to Europa, yeah.
1: Nastav uši hvězda.
2: Hey, it's Jared Leto from 30 Seconds to Mars. Zdravím, Europol, tebe.
1: Evropa 2.
3: Výhodné let.
4: Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
5: Podporuje bezpečně na cestě.
3: To začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
1: Zpátky k muzice.
3: Evropa 2.

Posloucháte dnešní středeční odpolední Evropu 2, no a já jsem se rozhodl, než tady předám už za chviličku slovo Petrovi a Ondrovi, takže si pustíme písničku jen tak, aby vám udělala radost. Prostě pro všechny, kteří musíte být v práci. Já s váma soucítím, my jsme samozřejmě tady na Evropě 2 taky. Pro vás, kteří užíváte volno, pro vás, kteří máte před sebou dovolenou nebo na ní cestujete, pro vás, kteří se musíte přemísťovat z bodu A do bodu B, jedete autem nebo jiným dopravním prostředkem, a pro vás, kteří jen tak jako posloucháte. Vymyslel jsem písničku z českých luhů a hájů. Pojďme si dát kapelu Mandraže. Skvělej song, který se jmenuje Šrouby a matice. Pro vás všechny, kteří právě teď posloucháte vaši prázdninovou Evropu 2.

0: Máte chuť na ledový hit?
1: Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
2: Podporuje bezpečně na cestě.
0: V Kauflandu ho hned můžete mít. Bílý růžek, nízká cena. Do 14. července K-Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
3: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první tři tankování. A navíc celé léto dostáváte dvakrát více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
5: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
6: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
7: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Europa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
9: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.

0: Ladí vás dnešní středeční odpolední Evropa 2 a pozor, už jsou tady dva borci, na který já čekám, aby mě zachránili po těch 4 hodinách, kdy už konečně můžu jít domů a oni převezmou kompletně celý studio Evropy 2. Nazdar Ondro, nazdaj Petr, nazdaj, vidíte to? Je čas, abych opustil studio. Nazdar hoši.
1: Ahoj Cini.
2: Ahoj, čau. Ahoj.
0: Stává se vám to taky, že když jste tady fakt jako x hodin, teďka v létě to je a ještě jako to vedro a tak podobně, že najednou to začne drncat.
1: A to my ještě vlastně končíme večer a to po celém tom dni si ještě víc unavený, protože dopoledne věnuješ dětem, tak ty z tebe vysajou energii a pak dáváš energii tady posluchačům. No a večer už vlastně moc nevíš, čí seš.
0: Takže s manželkou žádný povinnosti neexistují.
1: Tento týden, tento týden stopka.
2: No tak počkej, to já tě z toho musím teda dostat. Žádný takový, že se budeš doma flákat, protože my jsme tady dva. Ty seš sám,
0: ano.
2: Fakt to odedřeš, ale my to máme na půl, tak myslím, že by si večer ještě nějaký mini výkon jako mohl předvést.
0: Jako co to znamená mini výkon? To mě zajímalo teda. Jako já buď do toho šlápnu, ale mini výkon jsem ještě neslyšel.
2: Víš, jenom jako, tak jako, že by se vlk nažral a koza zůstala celá.
0: No počkej. Tak teďka už ses do toho pustil opravdu ostře na to, že máme teprve před 15 hodinou, hele, co?
2: No my to řekneme po 15, co všechno by se mohlo dít.
0: Tak. Jo, tak dneska vás budu poslouchat víc než kde jinde, Joši.
1: Tak se měj, Cejny.
0: Tak čau, čau, čau.
3: Výhodné let. Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
4: Podporuje bezpečně na cestě.
5: Začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
6: Evropa 2.

0: byla, posloucháte Evropu 2 a tady jsou aktuální zprávy, které přináší Katka Podraská.
1: Krásné odpoledne. Dnes končí dvoudenní summit NATO v turecké Ankaře. Česko zastupuje prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš, ministr zahraničí Macinka a ministr obrany Zuna. Podle předsedy vlády Andreje Babiše letos se Česko nesplní závazek vydávat na obranu 2% HDP. Česko je jednou ze tří zemí, která na obranu v rámci Severoatlantické aliance vydává nejméně, a to společně s Albánií a Slovinskem. Prince Harry spolu s dalšími 6 celebritami prohrál soudní spor s vydavatelem deníku Daily Mail a Mail on Sunday, a to kvůli údajnému nezákonnému získávání osobních informací. Všechny žaloby byly podle stanice BBC zamítnuty, protože žalobci nedokázali svá tvrzení prokázat. Harry sám dnes výrok soudu podle agentury Reuters označil za šokující. A teď už slovo předáváme Zuzce.
2: Stavební práce na železničním koridoru mezi Prahou a Moravou ovlivňuje provoz vlaků. Provoz mezi Kolínem a Řečany nad Labem je omezen. Od 22. července se prodlouží omezení z Kolína až do Přelouče. Regionální vlaky Českých drah nahrazují v části trasy autobusy. Dálkové vlaky mohou kvůli snížené kapacitě jet se zbožděním. Omezení potrvají do konce července. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Argentinští fotbalisté porazili v osmifinále mistrovství světa v Atlantě Egypt 3-2, přestože ještě 12 minut před koncem prohrávali o 2 góly. Posledními čtvrtfinalisty mistrovství světa se pak stali fotbalisté Švýcarska. Kolumbii udolali až po výhře 4-3 na penalty. Vzájemně se Argentina se Švýcarskem utká ve čtvrtfinále v neděli ve 3 ráno středoevropského času.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dnes dejte na D1 na kilometru 301 ve směru na Ostravo. Kvůli práce na silnici je tady omezení a pravým pruhem tady neprojedete. Silničáři pak pracují taky na silnici číslo 37 ve Slatiňanech. Tady probíhá údržba mostu a je tady zúžení.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnešní odpoledne je převážně slunečné, oproti včerejšku se nám ale mírně ochladilo, nejvyšší dnešní teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě ovšem 27 stupňů Celsia. Máme po zprávách a teď už si slovo na Evropě 2 přebírá Ondra s Petrem.
4: Naše dvojce přebírá šichtu a budeme tady následujících 5 hodin.
0: A za chvilku budeme všichni pomáhat muži, který má 280 kilo a potřebuje zhubnout.
4: To seš ty?

0: Hezké odpoledne vám přeje Evropa 2, dvojice Ondra a Petr.
1: Zajímavá věc se teď odehrává pořád ještě v Americe, kde jeden obézní muž, tyba ho má 280 kilo. 280 kilo. Hmm. Se skoro nemůže hýbat, ale vyzkoušel vlastně sílu sociálních sítí, protože na ně nahrál video, že se nemůže hýbat a že by chtěl zubnout. A udal svoji polohu, ať lidi přijdou a pomůžou mu cvičit, pomůžou mu zhubnout.
0: Myslím si, že nebezpečný, protože mohl přijít někdo, kdo ho okrade, vykrade,
1: no,
0: nedej bože zabije.
1: Asi záleží, ale v Americe se fakt našlo x lidí, normálně se u něj střídali a pomáhají mu hubnout a zatím mu teda nikdo nic nevzal, i když on to vlastně nemá moc jak odkontrolovat, protože se fakt nemůže hnout, ale říkal, že za prvních 14 dní, co tahle ta hubnoucí výzva probíhá, že už schodil 10 kilo za 14 dní.
0: Tak ono... Stačilo, když si nedal jednu večeři.
1: Jo, ono, když máš 280, tak no, to jde jako líp, no. A říkal teda, že se mu nic, kromě těch 10 kilo, nestratilo.
0: A víme, jak jako hubne? Co dělá, nebo...
1: No, zatím spíš asi přesně míříš, že...
0: Strava, úprava
1: stravy. Že nejí, no, že nejí, že se prostě necpe. Protože on říkal, že vlastně jak už nemohl chodit, takže v ruce měl jenom telefon a objednával si jídlo. A pořád mu někdo nosil jídlo.
0: Aha.
1: No tak teď u něj někdo je, možná, že mu třeba i vaří něco zdravýho a hubne.
0: Těžký, no.
1: Těžký. No jak říkám, u nás možná by nejdřív zhubnul ten byt, ve kterém je, a potom začal hubnout ten chlapík. Evropa 2. Evropa 2. Ondra Urban
2: a Petr Hříbal. Evropa 2. Není polední pauza jako polední pauza. Vy můžete strávit s nejmilejším týpkem českýho éteru.
3: Dal bych ruku do ohně, že mnozí ho znáte.
2: Vím. Pája.
3: Zkuste doplnit.
2: Švejnar, Reinhard, Cejnar, co já vím.
3: Ale C je správně.
2: A co nám Cejny nabídneš?
3: Mně nejde z pusy dát slovo.
2: Tak to se máme na co těšit. Pavel Cejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
3: Ano.
4: Letní výběr v Kauflandu.
5: Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
6: Podporuje bezpečně na cestě.
7: Těší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
8: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110

0: 800.
1: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
2: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní s Club Card koupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si nakupte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 14. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Chvilka pro tebe s dárkem právě vychází. Luštěte s námi o peníze a výhry za více jak 100 000 korun. Kromě hotovosti hrajeme o balkonový nábytek, luxusní povlečení nebo stavebnice. Ke čtení příběhy ze života. Jan Cina v rozhovoru o šťastných koncích. A nechybí recepty na oblíbené koláče. Navíc 32 stran osmisměrek, crisscrossů a švédských křížovek pro pohodový letní relax. Chvilka pro tebe s dárkem právě v prodeji.
5: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
6: Zpátky k muzice.

prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na Molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Ať jste kdekoliv, hezké odpoledne všude tam, kde posloucháte maximum muziky Evropy 2.
1: A třeba jste na cestě na letiště a letíte na dovolenou do Řecka, do Egypta, do krásných hotelů. Našel jsem tady ale článek, který je zajímavý, a sice, které věci na hotelových pokojích jsou nejšpinavější.
0: Yeah.
1: Protože ty uklízečky mají zpravidla třeba jenom 30 minut na to, aby ten hotel, aby ten pokoj po předchozím hostu uklidili, to je málo času,
0: jo.
1: Takže se vrhnou do koupelny, záchodový prkínko, super, sprcha, super.
0: Převlíknout postel.
1: Přesně, povlečení je v pořádku, ale tady právě píšou, dekorativní doplňky, třeba polštářky a tak dál, jsou strašně špinavý.
0: Já to hned, když přijedeme na hotel a jsou tam nějaký ty dekorativní polštářky, tak první, co udělám, že je vezmu a dám je někam pryč na nějakou sedačku nebo křeslo.
1: Děláš dobře. Jo. Dále, ovladače od televize nebo telefonní sluchátka, světelné vypínače, to se nečistí, není na to čas a je to hodně špinavé. Koberce. Taky, strašně moc prachu a špíny.
0: No u toho ovladače na televizi, občas není poznat, že to je ovladač na televizi. Tak to zaprasený.
1: A co to jako je?
0: No ty, je to hnusný takový, že no. Zase je to dobrý, víš, že se říká, že hodně lidí koukají na televizi, tak tohle to je v takovém stavu, že tu televizi ani nechceš zapnout.
1: To je pravda. No a poslední věc, kterou tady píšou, tak jsou to židle nebo gauče, které jsou na těch pokojích, protože tam mohou být skvrny od tělních tekutin, které nemusí být pouhým okem vidět. A obsahují hodně bakterií. Takže
0: skvrny od tělních tekutin je teda hnus.
1: Je. A my vám přejeme hezkou dovolenou i s Evropou 2.
0: Hlavně na gauči.
2: Maximum tvý muziky.
3: Všechno, co potřebujete na let?
4: Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
5: Podporuje bezpečně na cestě.
6: To najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
7: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová pečeně kilo a Madeta jeho české mléko polotučné za 8,90 do 14. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
9: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
10: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Výhry. Slevy. Zábava.
12: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
13: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
12: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
13: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
12: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
2: Největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
14: A můžu ještě něco říct?
15: No povídej.
14: Ten nejlepší rádio na světě.
15: Adame.
2: Bez generace E2 by to nešlo.
14: Děkuji vám.
2: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
16: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Ztracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz.
3: Každé úterý a neděli v 8 večer.
15: Tam se občas není čemu zasmát.
3: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
15: A že máš triko, který jsi na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
3: Brzda Evropě 2 a nep jakoby show.
17: Hele, budem si spolu povídat a on říká, no, tak jak se jmenuješ? On říká, prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
3: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
18: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.

0: Hezké středeční odpoledne vám přeje Evropa 2.
1: Kolik by si tipnul, že kolem naší planety létá aktuálně družic? Plus, minus.
0: Tisíce.
1: Správně, ale jsou to nižší tisíce, desetitisíce.
0: Jsou to střední tisíce.
1: Takže myslíš třeba jako 50 tisíc?
0: Třeba.
1: Fakt? Je to míň? Je to asi 18 tisíc družic.
0: No, to aktivní. Jsem chtěl říct zrovna.
1: 18 tisíc. Plus, minus. Jenomže, teď zajímavá věc, v létě romantika, kolikrát jdeš v noci, ruku v ruce a koukáte na nebe, hvězdy.
0: Ano.
1: No a pořád, čím dál tím častěji, tam kromě hvězd vidíš i ty družice.
0: Lítá to.
1: Jo, jo, lítá to. No a my jako lidstvo máme aktuálně takový tempo, jakým vypouštíme družice, že se brzo může stát, že zhruba při, tady to odhadujou, počtu družic 100 tisíc, teď jich tam máme, dejme tomu, 20 tisíc, a až jich tam bude 100 tisíc, tak v podstatě neuvidíme hvězdy. Mm-hmm. Že už tam bude tak moc velký světelný znečištění, protože každá ta družice nějak bliká, svítí něco, ano. Že vlastně neuvidíme nebe a neuvidíme hvězdy.
0: Ale uvidíme družice. To je taky romantický.
1: Když to mi nenapadlo. Já jsem si říkal, pojďme bojovat za to, že nebudeme vypouštět tolik družic, abychom viděli hvězdy.
0: Uvidíme družice. Bude velký vůz družic od Muska, malý vůz družic z NASA.
1: Vlastně to bude taková nepřetržitá dronová show. Evropa 2. Evropa 2. Ondra
2: Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Značka Parkside.
3: Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
4: Podporuje bezpečně na cestě.
5: Slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
6: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
7: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? Speny vždy výhodněji. Navíc fakci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
8: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
7: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playce.cz.
8: Evropa 2 Comedy Tour and DJs Dan.

0: Boys, Burian, Flux a Pomeje. Evropa 2 Comedy Tour and DJs Dance Night. 24. července v Amfiteátru Loket.
1: Jaký krátký projev třeba.
0: Vstupenky na Ticketportál.

0: maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time. Posloucháte Evropu 2 středeční odpoledne a Katka Podraská je připravená, aby nabídla další zprávy Evropy 2.
1: Ano, krásné odpoledne. Západní a jihozápadní Evropa čelí další výrazné vlně veder, a to jenom krátce po rekordních červnových vedrech. Teploty ve Francii, Španělsku a Portugalsku stoupají nad 40 stupňů a ve Francii vedro nepoleví po celý týden. Do Česka se dostane jenom okraj velmi teplého vzduchu ze západní Evropy. Nákladní Boeing 737 s 5 členy posádky zmizel během letu ze Spojených arabských emirátů do Pákistánu. Krátce před ztrátou spojení piloti nahlásili poruchu navigačního systému. Úřady okamžitě zahájily rozsáhlou pátrací akci v Arabském moři. První údaje naznačují, že letadlo se mohlo zřítit do vody. Píšou o tom novinky.cz. A teď už slovo předáváme Zuzce.
2: Úsek dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku se otevře o měsíc dříve. 3,5 kilometru dlouhý úsek, který si vyžádal zhruba 900 milionů korun, bude průjezdný už na konci července. Ředitelství silnic a dálnic tak chce částečně ulevit provozu v letní sezóně, kdy denně projede po dálnici na 20 000 vozidel. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Po dvou asijských turnajích Ligy národů v Číně a na Filipínách se české volejbalistky představí ode dneška v Bělehradu. Poprvé je čekají výhradně evropští soupeři. Navíc nikdo z nich není v roli vyloženého favorita. Na úvod dnes české volejbalistky nastoupí proti Němkám v 16:30.
0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Komplikace dnes hlásí D35 v úseku mezi 139. a 148. kilometrem ve směru na Olomouc. Potkat tady můžete pomalu jedoucí vozidlo údržby, tak raději nohu z plynu. No a práce na silnici pak komplikují dopravu taky na D1 mezi kilometry 309 a 307 ve směru na Brno.
0: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku.
1: Zítra bude jasno až polojasno, místy hlavně na severovýchodě přechodně až oblačno, výjimečně i s přeháňkami. Nejvyšší zítřejší teploty vyšplhají na 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy naměříme až 28 stupňů Celsia. Tak to byly zprávy a teď už krátce po 16. pokračuje Maximum muziky s Ondrou a Petrem.
3: I po 16. pokračujeme. Petr, Ondra, posloucháte Evropu 2.
4: A já za chvilku prozradím, čím vším se dá platit u lékaře.
3: Ale.
4: No jo.
0: Evropa 2.

0: Ať jste kdekoliv, hezký odpoledne, posloucháte Evropu 2.
1: Můžu nabídnout dojemný příběh z Bolívie.
0: No pojď.
1: Je to ale hezký. Je to o 80-letém farmářovi, který bydlel právě v Bolívii a potřeboval operaci prostaty. Jenomže neměl peníze. Nemohl si jí dovolit, tu operaci. Lékař ho proto odoperoval úplně zdarma. Udělal mu tu službu a uzdravil ho.
0: OK, hezký příběh, ale...
1: O několik týdnů později se farmář do nemocnice vrátil za panem doktorem a dal mu to nejcennější, co měl. Dal mu svého kohouta a slepici. Sám je vychoval, sám je vypěstoval a věnoval je lékařovi. Doktor řekl, že to byla ta nejcennější odměna, jakou kdy dostal. A dojelo ho to k slzám vyloženě.
0: Ne, to já si to teda myslím. Takže v Bolívii normálně, v nemocnici.
1: No, vem si prostě takový ten dědeček se slaměným kloboukem, farmář prostě přijel,
0: tak přišel.
1: Na traktoru přijel a operovali mu prostatu, no.
0: No, a pak přišel a říkal, tak tady máte slepici a kohouta.
1: Tak.
0: To je teda krásný.
1: Takovou slepici jsem tady v nemocnici ještě neviděl.
0: Jo.

0: na Evropě 2. Dance Extravaganza. Propař se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českého éteru. Dance Extravaganza. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropě 2. Maximum taneční muziky.
1: Značka Parkside.
2: Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
3: Podporuje bezpečně na cestě.
1: Slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Trafíte se? Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
11: Máte

0: 14. července K-Classic zmrzlinový Kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Chvilka pro tebe s dárkem právě vychází. Luštěte s námi o peníze a výhry za více jak 100 000 korun. Kromě hotovosti hrajeme o balkonový nábytek, luxusní povlečení nebo stavebnice. Ke čtení příběhy

0: Posloucháte středeční odpolední maximum muziky s Ondrou a s Petrem.
1: Přináším příběh z Ameriky. Já si obecně myslím, že to, co se odehrálo, o čem za chvilku budu mluvit, je vlastně možný jenom v Americe a teoreticky na Moravě anebo v Polsku. Mm-hmm. Žena opila, ale fakt jako dost, sedla do auta a řídila. Jenomže usoudila, byla tak jako opila, že usoudila, že to nezvládne a tak sama na sebe zavolala policajty. Mm-hmm. To se mi líbí. Policajti přijeli, dali jí dýchnout, lehce pod 2 promile a byli tak hodní, že to auto odstavili a nechali jí tam vyspat.
2: Nechali jí vyspinkát? Tak to je roztomilý.
1: Jo. Dali tam alkoholtester a řekli, vyspěte se, dostaňte se z toho, potom si foukněte a až budete mít nulu, tak se vydejte dál na cestu. Hmm. To mi přijde dobrý, ne?
2: Ale ty jsi říkal, to by se mohlo stát na Moravě. Myslím si, že ne. Na Moravě, kdyby řekli, jenom pod 2 promile, dobrý, jeďte.
1: Ježíš, sorry.
2: Stricu, jenom do vedlejší vesnice, ale.
3: Evropa 2. Maximum tvý muziky.
4: Značka Parkside.
5: Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
6: Podporuje bezpečně na cestě.
4: Slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
7: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
9: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
10: Lazura Estetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.esteticprofi.cz.
11: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
12: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
13: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Welcome to Saint-Tropez.

0: Posloucháte Evropu 2, odpolední maximum muziky.
1: A jestli máte chuť, dejte si šlofíčka. Zdřímněte si teď hned odpoledne, protože vědci říkají, že pro člověka je to jenom dobře.
0: A to platí pro všechny?
1: No jistě, krátké denní zdřímnutí může zpomalit stárnutí mozku až o 6,5 roku.
0: Ježíš, no. Já bych to potřeboval.
1: Důležitá je ale délka spánku. Ideální 10 až 30 minut. Delší zdřímnutí může naopak vést k ospalosti a snížené pozornosti.
0: Dobře, tak když si to teď dáme a zbudíme se, nevím, ve 6:45?
1: Tak to už je moc.
0: To je hodně? Dobře, no tak 5:30.
1: No, na zprávy bych se probudil zhruba.
0: Fakt?
1: Teďka to zalomíme a na zprávy se jako dáme.
0: Taková 4 hodinka, dobrá.
1: Že? No. Tak dobrou noc. A sladké sny vám přeje Evropa 2.
2: Evropa 2. Evropa 2. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2.
3: Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
4: Podporuje bezpečně na cestě.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
7: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.
9: Evropa 2.

0: 17. hodina odbyla a jestli vás zajímá, co je nového, Katka Podraská to ví. Tady jsou zprávy na Evropě 2.
1: Krásné odpoledne. Americká společnost OpenAI, která stojí za jazykovými modely ChatGPT, zítra uvede na trh svůj nejpokročilejší model umělé inteligence. Firma o tom informovala včera večer na sociální síti X. Společnost spuštění modelu v červnu odložila na žádost americké vlády. Rostoucí ceny benzínu v Rusku zachránily tisícovku koní před poslední cestou na jatka. Podle sociální sítě Telegram je obyvatelé stále častěji kupují raději místo terénních vozidel. A teď už slovo předáváme Zuzce.
2: Oblastní nemocnice Jičín oficiálně zahájila provoz magnetické rezonance. Pacienti z Jičínska dosud museli za vyšetřením touto metodou cestovat nejčastěji do státní fakultní nemocnice Hradec Králové nebo do nemocnic v Libereckém a Středočeském kraji. Nové pracoviště vyšlo na zhruba 46 milionů korun. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Fotbalová Slavia udělila fanouškům obviněným z trestné činnosti v souladu s návštěvním řádem doživotní zákaz vstupu na stadion a smluvní pokutu v maximální stanovené výši 50 tisíc korun. Pražský klub jako poškozený v trestním řízení získal také možnost nahlédnout do trestního spisu. Získal tak identifikaci osob podezřelých ze spáchání trestných činů, případně přestupků při incidentu během ligového derby se Spartou.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor, sedejte na D1 na kilometru 301 ve směru na Ostravu. Kvůli pracem na silnici je tady omezení, pravým pruhem tady neprojedete. A silničáři pak pracují taky na silnici číslo 37 ve Slatiňanech. Tady probíhá údržba mostu a je tady zúžení.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Zítra bude jasno až polojasno, místy hlavně na severovýchodě přechodně až oblačno, s teplotami v rozmezí 21 až 28 stupňů Celsia. Tak to byly zprávy a teď už krátce po 17. hodině pokračuje Maximum muziky s Ondrou Urbanem a Petrem Říbalem.
0: My jsme rádi, že i po 17. hodině posloucháte Evropu 2. Za chvilku vás ochladím, budu pro vás mít rekordmany v pobytu v ledu. Juj!
3: Evropa 2.

0: I po 17. hodině posloucháte Evropu 2, odpolední maximum muziky.
1: Je to tak. Pojďme se příjemně zimně naladit, budeme se otužovat.
0: Promiň, jenom ti chci říct, že 8. července jsou prázdniny letní.
1: No, a já mám pro vás dva Číňany, kteří drží nový rekord v pobytu v ledu.
0: Jo, tak.
1: Nejsou to teda žádní mladíci, oběma je přes 50 let. A pozor, Chen Kečhai, 52 let, a Tin Suong Chao vydrželi v nádobě s ledem neuvěřitelný 2 hodiny a 3 minuty.
0: Pane bože.
1: 2 hodiny a 3 minuty. Je teda pravda, že vlezli jako Číňani, vylezli jako Číňanky, a hle, mají rekord. A teď si myslím, že přijde to nejzásadnější. Představ si, že seš 2 hodiny v ledu. Fakt už potom klepeš kosu, to už je jako strašná zima.
0: To už podle mě ani nic necítíš potom.
1: No, po těch 2 hodinách vylezeš a děláš rozhovor.
0: No.
1: A oni se tě zeptají, proč to děláte?
0: Ano.
1: Proč jste to udělal? Teď jste tady byli chlapi, 2 hodiny v ledu. Tak co by si odpověděl? Představ si to, zkus se do toho vžít.
0: No, chtěl jsem překonat sám sebe a chtěl jsem mít světový rekord.
1: Jo, jo, něco motivačního, vzletního. Tak oni řekli, udělali jsme to kvůli lásce k čínské komunistické straně.
0: A to je hezký.
1: Vidíš? Evropa 2. Evropa 2. Ondra Urban a Petr Hříbal. Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtáho. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
2: Novou sochu prvního československého prezidenta odhalili ve dvoře Králové. U zoo se k nebi tyčí Tomáš Garrigue Safarik.
1: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
3: Já bych to třeba ještě jedno.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
4: Výhodné let?
5: Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
6: Podporuje bezpečně na cestě.
7: Začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.

0: Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
1: Podporuje bezpečně na cestě.

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Přátelé, posloucháte Evropu 2, přejeme hezké odpoledne.
1: A já vás vezmu na toaletu, protože tady mám průzkum, který se věnuje právě této místnosti.
0: Ty jsi zlatej.
1: No, tam je klid, tam tě nikdo neruší.
0: Ale fakt?
1: No a právě tomu se věnuje ten průzkum, že průměrný muž stráví na toaletě 7 hodin ročně. A má tam klid a pohodu a nikdo tě neruší. Proto se tam tak jako schováváme vlastně.
0: Absolutně tomu rozumím. Myslím, že se v tom teda každý chlap najde. Jenom by mě zajímalo, 7 hodin za rok říkáš.
1: Ano.
0: Kolik by to bylo, kdyby jsi tam sebou nemohl vzít mobil?
1: Tak dřív byly knížky, časopisy, křížovky. To je furt stejný podle mě. Jo, těch nástrojů je spousta.
0: Křížovka je super na záchodě, viď?
1: Dlouho jsem ji neluštil.
0: Dobrý křížovka.
1: No ne, ale myslím, že to je dobrý návod. Já třeba plánuju, že půjdu na záchod. Zavřu se tam, počkám, až děti vyrostou, odstěhujou se a až pak odejdu.
2: Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
3: Podporuje bezpečně na cestě.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
7: Prosecco přesně v italském stylu?
8: To je Mionetto.
7: Kvalitní prosecco s ležerním šarmem?
8: Mionetto.
7: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
8: Mionetto.
7: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
8: Mionetto. Víc než jen prosecco.
9: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
10: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
11: Carglass opraví, Carglass vymění.
12: Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.
13: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
14: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
13: Těšíme se na vás.

0: Posloucháte Evropu 2, odpolední Maximum muziky, což se ale vlastně za chvilku překlopí ve večer na Maximum a to už je náš drive.
1: Vlastně to je taková zajímavá chvíle, že my teď předáváme slovo sami sobě. Kdo bude za odpoledne, kdo bude za večer?
0: Tak ty jsi večer, já jsem odpoledne.
1: Tak okej, takže já teprve přicházím na vysílání.
0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2 a ve studiu už je Petr, ahoj Petře.
1: Ahoj, už se těšíme s Ondrou na večer na Maximum za chvilku.
0: Budete s Ondrou teda, jo?
1: No jasně, Ondra
0: zatím
1: přijde, jo.
0: Jsi tady sám zatím.
1: Jo, Ondra přijde.
0: Je v koloně někde asi.
1: Jo, zdržel se.
0: Na záchodě.
1: Vy jste o tom mluvili před chvilkou, je na záchodě.
0: Výborně, tak jo přátelé, od 18 hodin večer na Maximum na Evropě 2 s Petrem.
1: Musíš se mě zeptat, co bude, ne?
0: A co bude v rámci večera na Maximum?
1: Tak si představte, s Ondrou máme spoustu zajímavostí ze světa, z domova, song za trest, písně na přání. Jestli třeba někoho milujete, vyznejte mu lásku v našem vysílání.
0: Tak jo, od 18 bude večer na Maximum s Petrem Říbalem a hlavně s Ondrou Urbanem.
1: Ano, ano.
0: Na toho já se těším.
1: To je takovej sympaťák.
2: Evropa 2. Evropa 2. Ondra Urban a Petr Říbal. Evropa 2.
3: Výhodné léto.
4: Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
5: Podporuje bezpečně na cestě.
6: Začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
7: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
8: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
7: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
2: Evropa 2.

0: Tady je Evropa 2, za chvilku startujeme večer na maximum, ale teď ještě poslední dnešní zprávy s Katkou Podrazkou na Evropě 2.
1: Krásný podvečer. Dnes končí dvoudenní summit NATO v turecké Ankaře. Česko zastupoval prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš, ministr zahraničí Macinka a ministr obrany Zuna. Podle předsedy vlády Andreje Babiše letos Česko nesplní závazek vydávat na obranu 2% HDP. Česko je jednou ze tří zemí, která na obranu v rámci Severoatlantické aliance vydává nejméně, a to společně s Albánií a Slovenskem. Mnoho turistů i místních obyvatel hlásí v posledních dnech znatelný nárůst medúz podél pobřeží Jaderského moře. Důvodem velkého počtu medúz je podle expertů současné počasí a mořské podmínky. Píše o tom TNCZ. A my už se teď podíváme za Zuzkou.
2: Na zámku ve Valticích na Břeclavsku probíhá 38. ročník mezinárodní letní školy staré hudby. V 31 třídách je přes 300 účastníků a 29 lektorů. Ještě stále je ale možné se zúčastnit. Akce potrvá do 12. července. Tématem letošní letní školy je chaos a řád. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
1: Mezinárodní olympijský výbor předběžně zrušil po téměř 3 letech suspendaci ruského olympijského výboru. Jeho sportovci se tak mohou zapojit do kvalifikací i kolektivních sportů pro letní hry v roce 2028 v Los Angeles. Český olympijský výbor s tímto rozhodnutím nesouhlasí.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Komplikace hlásí D35 v úseku mezi 139. a 148. kilometrem ve směru na Olmouc. Potkat tady můžete pomalu jedoucí vozidlo údržby. No a práce na silnici pak komplikují dopravu na D1 mezi kilometry 309 a 307 ve směru na Brno.
3: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku.
1: Zítra nás čeká jasná až polojasná obloha, místy hlavně na severovýchodně přechodně až oblačno. Zítřejší nejvyšší teploty pak vyšplhají na 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy až na 28 stupňů Celsia. Tak to byly dnešní poslední zprávy a teď už si užijte večer na maximum s Ondrou a Petrem.
4: Maximum. 18. odbyla a my pokračujeme dál.
0: No, jsme tady pořád, prodloužená jízda, jedeme dál.
4: A jedeme.
3: Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2, ve studiu stále Ondra Petr, ale tentokrát už jsme tady doma, jak my říkáme, startuje večer na maximum.
1: Třeba si nás někdo zapnul teď, krátká rekapitulace, je středa 8. července, prázdniny se pomalinku rozjíždějí, zdravíme na všechny grilovačky do aut, jestli míříte z práce domů, abyste si třeba užívali už volno. To jsme rádi, že u toho posloucháte nás, Evropu 2.
0: Rozdíl oproti tomu odpolednímu vysílání bude hlavně v tom, že teď už nebudeme mluvit jenom my dva, ale budete mluvit i vy, a to na telefonním čísle 257 408 888.
1: Vlastně díky tomu, že už jsme toho odpoledne řekli celkem dost, pojďme si říct, že my budeme tak jako štěbetat a vy budete křičet hodně a často.
0: My budeme zvedat telefony a vy budete povídat.
1: Jo, odmoderujte si to sami.
0: Tak. Takže songy na přání, bude taky song za trest. No a připomínáme, že Švanci má tento týden dovolenou, takže jsme bez rubriky žádný Švanci. No.
1: Koukal jsem, je v Rakousku.
0: Já, Österreich.
1: Je v Rajchu.
0: A já. Tak jo, startuje středeční večer na Maximum na Evropě 2.

0: Posloucháte Evropu 2 a Večer na maximum s Ondrou a s Petrem.
1: Kdy jste naposledy dělali papírovou vlaštovku?
0: Tak to já dlouho ne teda.
1: Já dneska doma s dcerou, proto o tom chci mluvit.
0: Naposled jsem viděl papírovou vlaštovku, když se ji loni v létě udělal ve studiu.
1: Ježíš.
0: Hodil si ji v tom našem studiu do vzduchu a trefil si zprávařku Lucku přímo do oka. A ona hodinu seděla a nemohla to oko otevřít.
1: Na to nerad vzpomínám, ale tak prostě je vidět, že ty vlaštovky umím, ne? Že no, to lítá.
0: Lítala,
1: to
0: lítá. Byla hodně rychlá a tak, přesná.
1: Tak já jsem dneska udělal s dcerou vlaštovku, hodil jsem ji a mám pocit, že to byla vlaštovka, která v mém životě dlouhým 40 let letěla nejdál, co jsem kdy udělal vlaštovku.
0: Pardon, 41 let. Už je ti 41.
1: No dobře, 41. Neznevažuj můj rekord.
0: Abys na to nezapomněl, že už jsi sakra starý.
1: Tak letěla nejdál v mém životě.
0: Jo.
1: Fakt třeba moci 20 metrů.
0: Z balkónu jste ji házeli nebo?
1: Ne, normálně venku jsme si skládali.
0: Jo, venku.
1: Venku, měl jsem v batohu nějaký papíry, už jsem nevěděl co, tak jsem skládal vlaštovky. No a proč o tom mluvím? Když potom malá usnula, tak jsem si hledal nějaký zajímavosti o vlaštovkách. A představte si, že od roku 2012 nebyl překonán Guinnessův rekord v hodu vlaštovkou.
0: A ten rekord je 20 metrů.
1: Ne.
0: Ty jsi ho překonal.
1: No, ty je to víc.
0: Je kolik?
1: 69 metrů a 14 centimetrů.
0: To je dost.
1: Jenomže je to v podmínkách typu hala, víš,
0: jo,
1: bezvětrno. A oni to hodili i z vejšky, takže ta vlaštovka měla prostor letět pořád dál a dál a dál. Ale vem si, to je prostě brutál, že jo?
0: 69.
1: 69 metrů.
0: Zrovna takové sexy číslo, že?
1: Je to náhoda.
0: Je to sexy.
2: Večer na maxi.

0: večer na Maximum, středeční Evropa 2 a teď vy.
1: 257-400-888, vybíráte vy, co to bude, pro koho, kdo je dneska první, haló.
2: Haló, haló, dobrý den. Haló.
1: Dobrý den, kdo tam?
2: Tady Anet.
1: Anet, ahoj, my tě vítáme, co ti můžeme zahrát, pro koho to bude?
2: Já bych vás prosila, jestli byste mi mohli zahrát nějakou krásnou písničku od Paulího Garanta.
0: Mm-hmm, jasně.
2: A mohla by to být třeba La Familia?
0: No, myslím, že La Familia tady není, ale určitě něco od Paulího vybereme.
2: No tak super. Uh-huh. Tak a bylo by to, prosím, pro celý tým Evropy 2, zvláště pro skvělý moderátory a pro můj celý tým, který se teď aktuálně trápí na kvifu ve Vareš. Ať to ve zdraví přežijeme do soboty.
1: Je, teda děkujeme za milé přání.
0: Děkujeme. Tak pozor, ono ty Vary vypadají jako samý přehlídky, parády a ono je to ve finále trápení.
2: No, tak být modelka, tak se tady asi netrápím.
1: Jo, jo, ty máš tým modelek, no nemáš právě tým modelek, aha.
2: Já právě nemám tým modelek.
1: A máš tým čeho, koho?
2: Já mám tým pracantů a nesmrtelníků.
0: Mm-hmm. No pozor, ti tam jsou potřeba nejvíc.
2: Skvělej, já tady mám naprosto skvělý tým produkční firmy TH Promo. A to jsou naprosto nesmrtelníci, pracanti až za hrob, takže tímto bych jim chtěla poděkovat a chtěla bych jim věnovat Paulího Garanta.
0: Dobře, hrajeme, tak se mějte hezky a zmákněte to.
1: Ahoj.
2: Díky moc.
0: Ahoj, čau. Večer na Maxi.

0: Večer na Maximum, posloucháte Evropu 2.
1: Mám tady zajímavost z Thajska a myslím si, že by to mohla být inspirace i pro naše supermarkety, protože v thajských supermarketech mají novinku. Oni tu zeleninu, kterou nabízí, u nás, my ji balíme do plastových obalů, do takových těch sáčků,
0: no,
1: prostě do plastu.
0: Igeliťáky.
1: V Thajsku to začali balit do zelených banánových listů.
0: Yeah.
1: Vypadá to hezky, já ti to můžu i ukázat, je to tady vyfocené, že vlastně celý ten regál,
0: Ježíš,
1: je tam
0: ukáž.
1: Mrkev v tom svazku a zabalená do zeleného banánovníku nebo do listu z banánovníku. Hmm. Nebo je tam celer zabalený do listu z banánovníku.
0: Myslím, že to má jeden problém.
1: A je to zavázaný provázkem.
0: Vypadá to nádherně, fakt to vypadá nádherně. Taková jako instagramová zelenina.
1: No ale hlavně je to ekologické, neprodukuješ plast,
0: no,
1: odpad.
0: No, ale ten problém. Nemůže být problém, že u nás nerostou banány, že nemáme ty banánové listy.
1: No dobře, no tak to budeme balit.
0: Do lupochů.
1: Třeba.
2: No.
0: Byla tam beruška. No, no, že tu zeleninu budeme mít od toho, jo.
3: Večer na Maximum. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Až se budeš v sobotu a v neděli jen tak poflakovat, vzpomeň si, že tvůj parťák Evropa 2 jede na Maximum i o víkendu.
4: Jo, já miluju víkendy na Evropě 2.
3: Nabitý víkendy na Evropě 2 s Katkou, Ondrou, Kubou a Chuckem Norrisem. To není náhoda. Dance Extravaganza, Music Chart, brzda soutěže a spousta dalších víkendových vylomenin. Ani o víkendu nejsme normální rádio.
4: Díky moc, ahoj.
3: Jsme Evropa 2.
5: Co se tady děje?
3: Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
6: Podporuje bezpečně na cestě.
7: Se chystá.

0: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Zpátky k muzice.
5: Evropa 2.

0: Středeční večer na Maximum na Evropě 2. Bratři a sestry, vyslyšte naše kouřové signály a zavolejte k nám.
1: 257-400-888, klidně můžete zavolat i normálně, nejenom kouřově. Kdo se dovolal? Halo, tady Evropa 2.
2: Ahoj, tady Honza.
1: Nazdar Honzo, jak se máš dneska?
2: Zatím po práci, ale v pořádku, jde to.
1: Dobrý.
0: A po práci už máš jako pohodu, protože kdyby si griloval, tak to jsou ty kouřový signály.
1: A nebo jsi kuřák?
0: Jo.
2: Kuřák nejsem a grilování zatím v plánu není, ale uvidíme, co přinese večer.
0: Prostě telefon, tak jdem na to.
1: Ale v plánu je písnička na přání, co by si chtěl?
2: Chtěl bych něco od Flowridy, jestli je to možné.
1: No Ježkovi oči, jasně, on měl vlastně koncert v Praze, nebyl jsi tam náhodou?
2: Byl jsem, byla to party, s koncertem bych to moc nenazýval, ale byla to party a bylo to skvělý, bylo to super.
1: Aha.
0: Jako jak koncertem jako bych to nespíval? Nenazýval?
2: No, tak vzhledem tomu, že většinu má ty feety, takže myslím si, že spíše nespíval, ale pařilo se o 106, takže stalo to za to.
1: Takhle, odcházel jsi spokojený, ale?
2: Ano, přesně tak.
1: To je důležitý.
0: Ale to je dobrý model, víš, že bychom prostě v O2 aréně udělali velkou diskotéku.
1: Já mám pocit, že jeden český interpret už to jako praktikuje v té O2 aréně a dokonce už několikrát. A nejprve byl v Karlíně, pak to přinesl do O2 arény. No, má taky svoje písničky samozřejmě, ale taky je tam spousta featů.
0: Teď jsem chtěl říct, taky tam jsou ty featy. Jo.
1: Vidíš to, tak Leoš je český flowrider vlastně.
0: Tyva, je to tady.
2: Přesně tak. Tak a je to tady. Je
1: Honzo,
2: to tady.
1: Díky za výběr, měj se krásně, ahoj.
0: Ahoj.
2: Večer na Maximum.

0: Tady je Evropa 2 a středeční večer na Maximum.
1: Mám tady opět po roce zajímavou statistiku, a to sice, jak si užívají naše babičky a naši dědečkové.
0: Teda, zajímavé téma si přinesl, já si ho nebudu moc představovat, ale povídej.
1: No prostě, když je babička s dědečkem sama, tak třeba nekoukají jenom na televizi, a zatímco loni bylo podle statistik dokázáno, že si užívají do 85, teď se ten rok snížil. Užívají si...
0: Promiň, do 85.
1: No, loni 85, letos 84.
0: No dobře, je to níž, ale i tak... Si to nedovedu a vlastně ani nechci představit, ale proti gustu žádný dišputá, samozřejmě.
1: No ne, tak to
0: když,
1: je.
0: Když to na tebe přijde, no tak co se dá dělat?
1: Když příroda zavolá, no tak já jsem třeba, jo, já jsem třeba babičce, která je pořád v limitu, řekl, jestli by mi k Vánocům uštrikovala svetr. Víš, bych chtěl svetr od babičky, to se tak dělá. Hmm. A ona říkala, Péťo, na to nemám čas. Tak to je jasný, že jo.
0: Luští křížovky, že?
1: To jsem si taky myslel.
2: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Když uvidíte Albert ne...
3: Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
4: Podporuje bezpečně na cestě.
5: Porazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Evropa 2.

0: Večer na Maximum na Evropě 2 a je to tady. Jestli vás někdo naštval. Rádiová terapeutická chvilka Evropy 2 a Večera na Maximum je připravena.
1: Pojďte si ulevit, řekněte, co se vám stalo, my vás rádi vyslechneme a potom potrestáme toho nebo tu, kdo vám provedl něco nepěkného.
0: Song za trest za chvilku. Popadněte telefon a vytočte Evropu 2.
1: 257 400 888. Objednejte někomu song za trest Evropy 2.
2: Večera na Maximum.

0: Tady je Večer na Maximum Evropy 2 a taky song za trest.
1: Kdo se dovolal a kdo bude trestat, halo?
2: Ahoj, ahoj, tady je Zuzana.
0: Ahoj Zuzi, tak koho a proč chceš potrestat?
2: Tak budu potrestat, nebo chci potrestat mravence, který se nám nastěhovali do bytu. Byli jsme pryč, přijeli jsme a pak normálně byt skoro plný mravenců.
0: Jo, takhle. Takže... jak se to říká? Kocor vypadl, myši mají pré.
1: Jo, a mravenci mají pré.
2: Tak, přesně tak.
0: A jak dlouho jste byli pryč?
2: Byli jsme týden pryč.
0: No.
1: A nebydlíte v mraveništi?
2: No možná jo, ale teď jo? Tady tak vypadá jako mraveniště.
0: No ne, ale tak jak to vypadalo? Byla tam nějaká kolonie v kuchyni nebo na záchodě nebo kde?
2: To bylo snad po celém bytě. Od vchodu až do kuchyně, do obýváku. Vůbec nevím, jak je to možné.
1: No a počkej, byli to černí mravenci anebo faraoni zrzaví?
2: No naštěstí to byly ty černý, takový ty český snad, takový ty hodný mravenci.
0: Poctiví ale... čeští mravenci.
1: Jo, český
2: poctiví
1: mravenci.
2: Čeští mravenci, ale naštvali nás, bylo to hrozný teda. No,
0: to si dovedu představit. A máš nějaké vysvětlení, proč se to stalo? Měli jste tam nějaký zbytky nebo něco?
2: No možná jsme tam něco měli, nějaký ovoce, co jim asi vonilo, nebo prostě věděli, že tady je krásně, tak prostě se k nám to je nastěhovat.
0: A hlavně tam byl klid celý týden.
2: Tak, hlavně tam byl klid, přesně tak.
0: Dobře, dobře.
1: No mimochodem, já vím, že jsem to historicky taky řešil. V bytě normálně do druhého patra vlezli. Vím si, ta práce, kdyby třeba vlezli někomu do přízemí, v pohodě, a oni vlezli do druhého patra. A tehdy jsem hledal, čím je zastavím. A vím, že jsem experimentoval s tím, že jsem na podlahu fixou načmáral jakože lajnu, černou čáru, a oni přesto nešli.
0: Aha.
1: Ale fungovalo to asi třeba 20 minut jenom.
0: A mimochodem, jak vy jste to vyřešili? Nějaký spray nebo...
2: Přesně tak, sprej, a tak jsme jako zametli a odnesli jsme zpátky ven.
0: A je to, a je to, co se dá dělat. No tak jo, tak ostatním mravencům můžeš ještě přes éter Evropy 2 něco vzkázat, pojď na ně.
1: Ostatním mravencům.
2: Mravenci, dejte si pozor a nekažte nám prostě prázdniny. Song
0: za trest. Mravenci, dejte si pozor, k nám už se nepřibližujte.
1: Je teda pravda, že už jsme hráli pro leckoho, ale pro mravence to je poprvý.
0: Tak tady je Děda Mládek, Illegal Band, Mravenci v kredenci.
1: To sedí dnešní song za trest na Evropě 2.

0: Děda Mládek Illegal Band se postaral o dnešní song za trest Evropy 2. Promravence.
1: Promravence, to jsme tady ještě neměli a bylo to jasný. Zuzka hrála mravencům, protože se nastěhovali k ním domů během dovolený, byli týden pryč a měli doma všude mravence. Možná tam něco zapomněli, je to vlastně ve finále jedno. Mravenci byli všude.
0: Nepříjemná záležitost.
1: Co se týká mravenců, dělali jste vždycky to, že jste do mraveniště strkali stýblo trávy?
0: Ne.
1: To nevíš, co to udělá?
0: Ne.
1: Je to kyselý potom.
0: Co je kyselý?
1: To stéblo trávy. Když ho strčíš do mraveniště, tak je na něm kyselina mravenčí a je to kyselý.
0: Jakože to pak olízneš?
1: No.
0: Aha.
1: To jste nedělali takovýhle věci v Brně?
0: Ne.
1: My v Mostě, jo?
0: Aha. Tak to pak leco vysvětluje teda.
1: Jakože to má následky, ta kyselina mravenčí.
0: Trošku. Jseš občas takový kyselý.
2: Večer na maximum. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Evropa 2. 80.
3: Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
4: Podporuje bezpečně na cestě.
2: 8.

0: cold night. I expect she'll never leave my mind. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: Středa, posloucháte Evropu 2 a Večer na Maximum.
2: Je to pár dní, vlastně už skoro týdnu, kdy Taylor Swift měla obrovskou svatbu. Byly toho plné noviny, internet, bylo to fakt velkolepé. Madison Square Garden.
1: Teď jsem to chtěl říct, že to nebyla nějaká šolichačka. Bylo to v Madison Square Garden.
2: No a vzala si Travise Kelce... Kelceho? Kelca?
1: Takhle. Dobrý je, že ať řekneš cokoliv, je to jedno, protože ho u nás nikdo nezná.
2: Travis Kelce, takhle je to jako v prvním pádu. A jsou tady spekulace, že mají předmanželskou smlouvu, která má 40 stránek. A jsou tam zajímavé body v té předmanželské smlouvě. Nebudem se věnovat majetku, penězům a tak dál. Ale údajně je tam napsané, je to podmínka Travise, ženicha. A zní takhle. Přečtu to v originále, pak to přeložíme.
1: No jasně.
2: If we break up, you will not write a song about me. Pokud se rozejdeme, nenapíšeš o mě písničku.
1: To je super.
2: A to ve smlouvě nemá jen tak někdo.
3: Večer na Maximum. Evropa 2.
2: No tak si tu paní nevěstu zahrajeme teda.
1: A jo, už to vlastně není slečna, je to paní.
2: Paní Kelcová dokonce, ne Swiftová, ale Kelcová.
1: Kelcová.
2: Tady je Taylor Swift na Evropě 2.

0: 257 400 888 i po 19. hodině můžete volat a vybírat.
1: Halo, kdo se dovolal tentokrát?
2: Ahoj, tady Tereska.
0: Ahoj Teresko, my tě vítáme na Evropě 2. Jak se máš dneska?
2: Dobře se mám, dobře.
0: Tak to je dobře. A co ti můžem zahrát k tomu ještě?
2: Já bych chtěla, abyste mi zahráli od Sofiana Pistácie.
0: Dobře.
1: Pistácie, není problém, takhle večer.
0: To tady dlouho nebylo, rádi zahrajeme. A chceš někoho pozdravit nebo to někomu věnovat?
2: Já bych chtěla pozdravit svého milovaného tatínka.
1: Tak krásně. Yeah. Já jsem teda někoho vedle tebe tam slyšel, tam nějaký takový zabzučení.
2: To bude on.
0: To je to on.
1: Hele, jak se budeme píchou teďka, to je skvělý. Čau.
0: To je super. No tak jo, tak moc vás zdravíme, jsme rádi, že se máte rádi a že se máte i dobře.
2: Tak jo.
1: A zároveň, počkejte ještě, Teresko, co potřebuješ od tatínka? Jak jsi říkala, že milovaný, že to chceš zahrát pro něj, co od něj potřebuješ?
2: Vůbec nic. My jsme teď na dovolený, tak komu jste poděkoval?
1: Jo takhle, vy už jste na dovolený, jasně.
2: Ano.
1: No tak užívejte, čau.
2: Ahoj.
3: Večer na maximum.

0: Posloucháte Evropu 2, večer na Maximum s Ondrou a s Petrem.
1: Dneska jsem zažil něco, na co myslím, že budu vzpomínat celý život. Bylo to fakt silný. Jsme na Barrandově, taková pejskařská komunita. A je tam paní, která má pejska, už je fakt starý. Jmenuje se Buck. Už je takový ten prošedivělej dědeček, ale pořád se tak nějak drží.
0: A co to je za rasu, že bychom si představili?
1: Beagle.
0: Aha.
1: Mhm. Beagle, ale nevím, jestli je čistokrevnej.
0: Nevadí.
1: Prostě zhruba ta velikost.
0: Ano.
1: Sympaťák, co tam bydlíme těch 7 let, tak se vlastně potkáváme, vždycky se pozdravíme, prohodíme pár slov. A on už vlastně celou tu dobu, těch 7 let, byl starý. Mhm. Ale logicky byl starší a starší a starší. Až teď přišla chvíle, kdy jsme se potkali v pondělí a ona říká, že ho půjde uspat, že už to nejde.
0: Už nemůže chodit.
1: Jo.
0: Aha.
1: Vlastně ho tam tak jako držela v náručí, ještě byl venku, tak jsem se s ním loučil a říkal jsem si, ty bláho, teď já tě teď, ty kamaráde starej, hladím naposledy. Teď. Vlastně strašně smutný. A já nejsem jako dojímací typ, ale v tuhletu chvíli, když víš, že to je nakonec, že už ho potom půjde uspat, tak to bylo tak

0: probudil se v něm život a pak je tady dál.
1: No, vidíš, chudák, on se jenom na pár dní takhle odfrknul, se mu nechtělo chodit, oni ho hnedka chtěli zabít za to.
0: Borec se doma natáh, jenom,
1: no, že dal si šlofíka a ona chtěla uspat hnedka.
2: Večer na maximum. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
3: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
2: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
4: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
2: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
3: To je moje show.
2: Dej taky follow E2.cz.
5: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků. Začínáme.
2: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
3: Vždycky to byla moje show.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Zpátky k muzice.
7: Evropa 2.

0: pravíme, co ahoj. Můžeme zahrát.
1: My bychom si přáli tady s kolegyněmi nějakou písničku od 50 Centa.
2: No je.
3: No jasně, moc rádi dáme.
0: To my dva moc rádi. A pro koho to bude?
1: Tak bude to pro moji kolegyni Pamelu, pro moji kolegyni Káťu a pro moji třetí kolegyni Lucku. A pro mě samozřejmě.
0: Tomu se říká babinec.
3: A, vidíš. No tak jo, tak dámy, moc zdravíme, děkujeme a hrajeme 50 Centa.
0: Hezký večer. Ahoj.

0: Večer na maximum, ten středeční 8. července posloucháte Evropu 2.
1: A my jsme rádi, že jste s námi na telefonním čísle 257 400 888. Teď konkrétně se dovolal kdo? Halo?
2: Halo, halo, tady Zuzka.
1: Zuzka nebo Lucka?
0: Zuzka.
2: Zuzka.
0: Dneska tak... už druhá Zuzka.
1: Zuzi.
0: Už jsme jednou měli dneska.

0: Posloucháte Večer na Maximum na Evropě 2.
1: No a jdeme se podívat do vesmíru, jdeme se podívat na oblohu. Zajímavé úkazy se totiž na obloze objevují teďka během červencových dní.
0: Jakože mimozemského původu,
1: ne,
0: teoreticky.
1: Ne. Planetky, měsíce, takhle jako dohromady hvězdičky. No. V noci na dnešek bylo teda hodně zajímavé sledovat oblohu, protože to bylo setkání měsíce se Saturnem. Hmm. A bylo to možné pozorovat lehce po půlnoci. Koukal ses? Nekoukal.
0: Přiznám se, že jsem si to nechal ujít, tuhle vesmírnou.
1: Zrovna ty, který to má tak rád.
0: No a bylo to vidět pouhým okem, nebylo, ne?
1: Bylo právě, samozřejmě s teleskopem lepší, ale i pouhým okem si mohl něco vidět.
0: Chceš mi říct, že bych se podíval na měsíc a viděl bych, jak třeba je tam i Saturn, jo?
1: Saturn, měsíc a Saturn, no ano, ano. No,
0: ale ten Saturn je za měsícem.
1: Událost je mimo světelný smog, viditelná pouhýma očima.
0: Já vím, no. Ale já bych chtěl, jestli bys mi vysvětlil, co bych viděl.
1: Setkání měsíce se Saturnem.
0: Ale
1: viděl.
0: To se nemůžou setkat.
1: Ale můžou se setkat.
0: Ale víš, kde je Saturn?
1: Tak ještě zajímavější podívaná nastane v sobotu 11. července.
0: Jsi mě vygoustil.
1: Tuto sobotu, lehce před úsvitem, ano. Na ranní obloze můžeme pozorovat se skupení tenkého srpku měsíce, otevřené hvězdokupy Plejády a Marsu.
0: Hmm.
1: Je možné pozorovat pouhým okem, ale přes teleskop samozřejmě lepší a navíc s teleskopem uvidíš i přiblížení Uranu. A kousek od seskupení mohou lidé spatřit planetu Saturn. To všechno bude 11. července, v sobotu brzy ráno.
0: Saturn je ale krásná planeta, mimochodem. No.
1: Takže v sobotu nad ránem dáme si budíčka a uvidíme divadlo na noční obloze.
0: Ty jsi mě tak potěšil tímhletím astronomickým okénkem.
1: No.
0: Ty jsi dobrý.
1: Tak už nepruď a pust další muziku.
0: Tak jo.

0: 0957 408 888, telefonní číslo do studia Evropy 2.
1: Haló, kdo tam?
2: Ahoj, tady Barča.
0: Ahoj Baru, jak se máš dneska večer?
2: Hele, je to skvělý. No, co vy?
0: Takhle stroze, ale pozitivně, to je hezký.
1: Co vy, to je otázka. Tak pane Ondro, jak se máte?
0: Popravdě já trošku unaveně, jak jsme tady od tří, tak už je to delší, ale zase mám tu vidinu, že nám to končí, to mě jako pohání. Co ty?
1: Já dobrý, ještě pořád dobrý.
0: Tak je to
1: ještě dobrý. Pořád dobrý. Objednali jsme si jídlo, pořád dobrý.
0: Tak Baru,
2: tak to je krásný.
0: Co ti můžem zahrát?
2: No, já bych chtěla něco od Miráje s Evou Farnou, jak to teďkon mají.
0: Vzpomeneš si? No jasně, dáme to.
1: Já myslím, že se jako ptáš, vzpomeneš si, jak se to jmenuje.
0: No, vzpomeneš si.
1: Vzpomeneš si. Dobře, zahráme, pro koho?
2: No, pro všechny, co to mají rádi, stejně jako já.
0: No jasně. To jsme i my dva.
1: My to taky máme rádi.
0: Tak Baru,
1: udělala si nám moc hezký večer.
0: Ahoj.
2: Jsem ráda.
3: Mě těší.

0: Tady je Večer na Maximum na Evropě 2, kde pro vás velmi rádi připravujeme soutěže, abyste měli co vyhrávat.
1: Je to tak, po celou dobu prázdnin vám přinášíme soutěž s Molkou. Nyní již pravidelně od pátku až do neděle.
0: S Molkou můžete vyhrát kávu na celý rok zdarma a k tomu navíc nabitou palivovou kartu na 2000 korun.
1: 2000 korun? Dobrý. Dobrý, tak neváhejte, poslouchejte nás, Evropu 2, protože se to vyplatí a zavolejte k nám do rádia na výzvu moderátora. Stačí poslouchat, jakmile se někdo ozve, už to tam sázejte.
0: My vám držíme palce na Evropě 2.
2: Večer na Maximum.

0: Evropa 2, večer na Maximum a před námi už je poslední telefonát. Last call.
1: Kdo se dovolal, kdo bude diktovat dneska ve středu jako poslední?
0: Haló?
2: Ahoj, ahoj.
0: Čau.
2: Tady Marian.
0: Ahoj Mariane, my tě zdravíme. Co chceš zahrát a pro koho to bude?
2: Prosím tě, kdybys tam měl něco od Horky, kde se lížuje?
1: Jo, tak to máme.
0: Rádi. A pro koho?
2: Pro maminku.
0: To je hezký. Ty ale kolem tebe to tam tak divně šumí, kde seš?
2: Já se vracím do Prahy vlakem.
0: Aha, zpátky do práce.
2: Je to tak.
1: Tak z auta nám volají často, ale z vlaku, vidíš, a mimochodem to je důkaz toho, že ve vlaku už jsou ty nový okna, jak propouští signál, že Marián může poslouchat.
0: A telefonovat. Tak jo, Mariane, šťastnou cestu, hlavně žádné zpoždění. Ahoj.
2: Ahoj, díky.

0: to středeční večer na Maximum je za námi.
1: Vlastně celá středeční šichta pro nás už od 15 hodin, takže 5 hodin za námi. Bylo to rychlý, bylo to zábavný. Díky za to, že jste poslouchali a že jste nám taky volali.
0: A v tuhle tu chvíli ve středu vždycky říkáme, tak my se na vás těšíme v pátek, to ale tenhle ten týden neplatí.
1: Budeme tady i zítra, tedy ve čtvrtek od 15 hodin.
0: Tak se zase zítra ve 3 do 6 pěkně těšíme. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Večer na Maximum. Evropa 2. 80. Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
3: Podporuje bezpečně na cestě.

maximum. My favorite. Evropa 2. Evropa 2. 8

0: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak jsi fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na Molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, jsi Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo. To není z Marsu, z oběžný dráhy. Německa.
0: Frontschaft Besuch. Evropa 2. Držíme ti flek po celé planetě.
6: Jalo!

0: Evropa 2.
1: Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
2: Podporuje bezpečně na cestě.
0: Sát

Evropa 2 teď buší na displeji tvýho smartphonu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads. I see a million faces I'll never know, and I'm losing my patience. I'm scared to see this corner swallow me whole, and it gets so frustrating. I'm wasting my nights chasing the heights. I'm feeling so lonely, just trying to find

0: Padvě.
1: Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
2: Podporuje bezpečně na cestě.

prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na MOLce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Užívej si Evropu 2 až do večera.
1: Ty zpíváš jako Justin Bieber.
2: Čumíš, vej?
0: Songy na přání.
3: Pro moji dcerku Mariánku.
1: Mariánka je krásný jméno. Jak vás to napadlo tohle?
3: To bylo manželova takový vysněný jméno pro holčičku.
2: Jak na něj přišel, mě tak napadá?
3: Jestli znáte film, kdo hulí, ten umí.
0: Ty nejdůležitější témata celého dne.
1: Lidé, kteří poslouchají často muziku, mají o 40% menší pravděpodobnost demence.
0: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
2: My moderujeme. Švanci přijde na kukačku.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to

0: Evropa 2. 80. Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
1: Podporuje bezpečně na cestě.
0: 58.

0: maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

jump in. I really wanna fly. 'Cause I've been waiting all my life.

prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na Molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.